nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy, řeznické věc, krámy, jak ty s oblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: no.
3: Dobře. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, pazáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie, někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey a tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: přivezli s rozhlasem.
1: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
2: Prajzli, co nám říká.
1: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
2: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
2: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro si.
2: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
1: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
1: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
1: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
1: jako
0: jasně.
1: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
2: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
2: hal.
0: Takhle.
2: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
1: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
1: zákruta,
0: ano.
1: Zákruta, myslím, ne, určitě.
2: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
1: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
1: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
2: Když do školy, tak to bylo, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
1: Aha, ano, asi jo.

0: asi jo.
1: No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
2: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
1: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
2: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
3: A cože?
2: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
3: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
2: Ne. Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
1: Ano.
2: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, mý milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vyfilu to. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím
9: ale
5: fagotem
9: ten jsem teda
5: fagotu.
9: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem ho ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obchody v pondělí neotevřou. Domov pro seniory v Hostinném nejspíš do konce října hotový nebude. Zastupitelé Třebechovic pod Orebem schválili nová pravidla pro spolupráci s investory. A dnes teploty vystoupají na 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
3: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
2: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu, ale prodejny fungovat můžou. Stavbaři dokončili vnitřní práce na objektech domova pro seniory v Hostinném. Musí ale ještě udělat příjezdovou cestu a upravit venkovní plochy. Původně mělo být vše hotovo na konci října, kvůli víceprácem to ale nejspíš bude později. Město ale už začíná vnitřní prostory vybavovat potřebnou technologií, potvrzuje vedoucí odboru investic a majetku města Monika Vacková.
4: Byla schválená část informačních a komunikačních technologií, nějaká část nábytku, zdravotnického zařízení, zařízení pro péči u lůžka a vybavení prádelen a další část nás bude čekat.
2: Třebechovice pod Orebem mají nová pravidla pro spolupráci s investory. Zastupitelé schválili zásady, podle kterých se mají investoři podílet na nákladech spojených s dopady jejich staveb na veřejnou infrastrukturu a služby. Pravidla se netýkají například stavby jednoho rodinného domu do dvou bytových jednotek.
5: Plnění investora může mít finanční nebo věcnou podobu. Případně může jít o jejich kombinaci. Peníze mají pokrývat část nákladů na infrastrukturu, občanské vybavení nebo veřejné služby, které nový záměr vyvolá. Investor může také například vybudovat část infrastruktury nebo převést městu byt či jiné zařízení. Zásady stanovují sazby podle typu a rozsahu projektu. Například u bydlení je to 1100 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili Vítkovice 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas probíhající extraligové sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově taky 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. A české tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Šenčenu porazili Španělsko 2-0. Karolína Muchová i Linda Nosková zvládly své dvouhry ve dvou setech. Pokračuje Nosková.
7: Krásný pocit. Ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to já, která to odstartovala taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
2: Zítra se Češky utkají s vítězem semifinálového duelu Itálie-Ukrajina.
6: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě s mlhami, teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, na horách na 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je 26. září, je sobota, 5 hodin, 4,5 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám krásné ráno, taky Andreám všechno nejlepší k jejich svátku. Začíná pro mnohé prodloužený víkend, taky vlastně poslední zářijový víkend, tak si ho společně pojďme užít. A co nás čeká, mimo jiné, za chvíli pravidelný spotřebitelský servis, ve kterém Josef Černý odpoví na vaše další dotazy. No a letošní počasí to zemědělcům příliš nepřálo. Nejen v Pardubickém kraji se letos urodilo méně pšenice, ječmena a žita. Nedostatek vláhy způsobil i propad výnosu u řepky. Víc uslyšíte za chvíli a Jana Kudivejsová přeje krásný den.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte Dobré ráno. Ve čtvrtek v podvečer v naší rubrice O čem se mluví byl hostem předseda Agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělec Jiří Černý. Mluvil o aktuální úrodě, o tom, jak si stojí čeští zemědělci a o tom, že zatímco třeba Jižní Morava nebo Jižní Čechy hlásí výrazné propady úrody, na Hradecku a Jičínsku byla situace o něco přívětivější. Nedostatek srážek, sucho a nebývalé horké léto nepříznivě ovlivnily úrodu zemědělských plodin taky v Pardubickém kraji. Podle krajské agrární komory tak letošní sklizeň patří k nejhorším za poslední roky. Dokládají to podprůměrné výnosy obilí, například u pšenice a ječmene klesly proti loňsku přibližně o tunu na hektar. Zemědělci teď mluví o ztrátách. Více už uslyšíte v příspěvku Ondřeje Wolfa.
1: Zemědělci letos v kraji zaseli obiloviny na 77 tisících hektarech polností. Z každého hektaru sklidili o tunu méně než v loni. Příčina je jasná, potvrzuje šéf regionální agrární komory Leoš Říha.
2: Za těch 8 vegetačních měsíců jsme měli jenom 2 měsíce, které byly srážkově nad průměr. A to byly měsíce únor a červen, to znamená po tom suchým lednu nám ten únor s tím 121 nebo kolik tam bylo procent normálu moc jako nepomohl a ten červen předežně má na 100% normálu nám taky nepomohl.
1: Tak horké léto, jako bylo to letošní, zemědělec Leoš Říha prý ještě nezažil.
2: Když jedete na to pole ráno, máte 30 stupňů v 8 hodin a na kombajnu odpoledne 43, tak to jsem jako opravdu nezažil, je to extrémní situace.
1: Následkem jsou podprůměrné výnosy u pšenice, ječmene, žita a ovsu. Výrazný propad je i u řepky.
2: Výnos je mizerný, 2,6 tuny je menší než ten mizerný loňský 3,1 tuny.
1: Zemědělci počítají ztráty. Kvůli celosvětově rostoucím cenám paliv přitom hospodaří s vyššími náklady. Roli hrají i nízké výkupní ceny mléka v živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
3: Další vstup, který se nám letos zdražil, tak jsou hnojiva. Hnojiva velmi závislá samozřejmě jednak na té geopolitické situaci, co se sem přes různé ty úžiny doveze, nedoveze. A druhá věc samozřejmě cena plynu, kdy prostě bez plynu, zejména tedy hnojiva na dusíkaté bázi, se jen velmi těžko vyrábějí.
1: Situace podle zemědělců zatím není kritická, potravin bude dost, nejde ale zcela vyloučit růst spotřebitelských cen. Kvůli ztrátové sklizni jednají teď se státem o případných kompenzacích. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme

0: Opět je poměrně chladné ráno a bude ještě chladněji třeba v noci na zítřek a potom na pozítří. Teď se teploty v našem kraji pohybují kolem 6 stupňů Celsia, v Hradci Králové místy 7,5, ale budou stoupat.
1: Počasí.
0: A jak tedy dnes bude? Bude jasno až polojasno. Teď ráno počítejte určitě místy s mlhami. Teploty budou stoupat postupně na 17 až 20, v Polabí až na 22 stupňů Celsia. Na horách to bude 11 až 15, vítr slabý, proměnlivý a biopředpověď je na jedničce. Zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno, odpoledne ale postupně až polojasno. Noční teploty 8 až 4, při klidnějším větru až 2 stupně Celsia. A nejvyšší denní potom mezi 18 a 22 a sváteční pondělí, tak to bude taky slunečné, jasné až skoro jasné. V noci opět 10 až 6, při klidnějším větru 4 stupně Celsia, ojediněle se ale můžou objevit přízemní mrazíky a nejvyšší denní teploty 20 až 24, v úterý to bude dokonce až 25 stupňů Celsia, takže jsou před námi nádherné dny, krásné babí léto a před námi v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové spotřebitel servis, ve kterém Josef Černý bude odpovídat na další z vašich dotazů.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový Big Band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Lucie Bílá a Jan Bendík v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď už taky spotřebitelský rádce Josef Černý. Ve spotřebitelském servisu se dnes zastavíme u služby, u které se nedá jednoduše odstoupit od smlouvy. I reklamace může být složitější. Na váš další dotaz odpoví právě Josef Černý a další dotazy mu můžete posílat na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Pan Daniel si nechal firmu postavit garáž. Všechno probíhalo v pořádku a těsně před koncem se práce značně zpomalily a dokončení se nakonec zpozdilo o 4 měsíce. Pan Daniel byl na firmu natolik rozlobený, že by rád odstoupil od smlouvy a ptá se, jestli je to možné. Pane posluchači, a jak byste to chtěl udělat? Hotovou garáž bourat? Nehledě na nepraktičnost takového postupu, na to nárok nemáte, můžete pouze podle smlouvy o dílo požadovat přiměřenou slevu za každý den prodlení.
0: Tolik tedy spotřebitelský servis a Josef Černý. Pro dnešek za 6 minut bude 17:30. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli už tu bude Tomáš Mysliveček s dalšími zprávami. No a po nich Petr Spálený a Helena Vondráčková a hned potom prolistujeme dnešní noviny, které mají datum 26. září. Přejeme hezké ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Už jen do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to online nebo osobně na pobočce. U jedné pojišťovny ale musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve pak jim vzniká nárok na přestup. V obci Provodov Šonov na Náchodsku slavnostně otevřeli novou venkovní učebnu Archimedes. Podle autorů umožní místní základní škole rozšiřovat výuku o praktické a kreativní formy práce s dětmi a zároveň poslouží jako prostor pro komunitní aktivity. Podobných míst jsou v Česku aktuálně víc než 30. Stále více českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. V programu Erasmus Plus je letos přes 900 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Zhruba o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení hry Varování uvede New Yorkské kulturní centrum. Text dokončil dramatik a režisér Jiří Havelka. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a herec F. Marie Abraham, známý jako Salieri z filmu Amadeus. Čeští fotbalisti do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Místo v baráži jim zaručí jen středeční výhra nad Bulharskem. A dnes bude jasno až polojasno, ráno s mlhami, teploty 17 až 20 stupňů, na horách maximálně 15 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U základní školy v Jičíně Vsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 5:38 a protože je sobota 26. září, snad se můžete probouzet a vstávat pozvolna. Pokud náhodou ne a posloucháte nás v práci, tak ať se to všechno dobře daří, ať to dobře utíká, ať jste úspěšní ve všem, co dnes máte za úkol. No a my se teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové podíváme do dnešních novin.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: V Hradci Králové včera hořela plechová hala ve Dvorské ulici. Byla tam garážovaná sbírka auto a moto veteránů. Na místo vyráželo 10 jednotek hasičů. Způsobenou škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu jeho vzniku hasiči nadále zjišťují, informuje Hradecký deník. No a ještě deník Náchodský. Řidiči projíždějící Náchodem musí počítat s další dopravní komplikací. Kvůli pokračující výstavbě obchvatu Náchoda bude od čtvrtka 1. do neděle 4. října zcela uzavřený úsek silnice 2. třídy číslo 303 v ulici Broumovská. Tentokrát nebude možné uzavřeným místem projet ani v noci. Pro veškerou dopravu bude vyznačená obousměrná objízdná trasa, informuje Náchodský deník. No a pojďme do deníku Právo. Elektřinu a plyn pro domácnosti začaly už na jaře zdražovat menší dodavatelé. Se startem topné sezóny se teď přidali i hlavní hráči. U nových smluv si lidé připlatí i tisíce korun ročně. Analytici varují, že ceny porostou dál, vyplatí se proto fixace a pečlivá volba dodavatele. Doporučuji fixovat cenu na 2 až 3 roky, řekl Právu analytik Jiří Gavor. S fixací by ale lidé otálet neměli. Podle dalšího analytika Borise Tomčiaka výhodné fixace postupně končí. Nejsou už tak nízké, jaké byly ještě v první polovině roku. Tak to je téma v deníku Právo. No a ještě Mladá fronta dnes a příloha pro Královéhradecký kraj. Den otevřené dálnice D35 mezi Sadovou a Plotištěmi se uskuteční dnes od 10 do 16 hodin. Vyzkoušet si novou dálnici bude možné pěšky, na kole i na bruslích. Chystá se taky ukázka stavební techniky.

0: Za minutu bude 6:45. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedna taková zajímavost, která na vás čeká v Jaroměři. Objekt v bastionu pevnosti Josefov o zvláštní barevné fresky 5 výtvarníků z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Do Josefova přijeli na konci minulého týdne na druhý ročník mezinárodního sympózia. Freskami pokryjí zhruba 25 metrů dlouhou venkovní stěnu domu na nádvoří v bastionu, kde sídlí umělecká kolonie Bastion 4. V těchto dnech práce na freskách vrcholí, sympozium končí právě dnes a navštívit ho může i veřejnost, takže už se můžete podívat, co nového zajímavého tam vzniklo.
1: Počasí.
0: Samé dobré zprávy, mělo by být krásně, dnes jasno až polojasno, jenom teď po ránu určitě počítejte s mlhami, místy ještě i dopoledne, nejvyšší teploty 17 až 20, v Polabí až 22 stupňů a na horách 11 až 15, vítr slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu a biopředpověď je na jedničce. A i zítřek bude slunečný, i když ráno a dopoledne oblačno, odpoledne potom polojasno, noční teploty 8 až 4, při klidnějším větru až 2 stupně Celsia, nejvyšší denní 18 až 22, no a pondělí sváteční 28. září bude jasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, ale ty noční opět 10 až 6, místy může být až 4 stupně Celsia, ojediněle dokonce přízemní mrazíky a úterý potom ještě teplejší 21 až 25 stupňů Celsia a jasno až skoro jasno. No a s dětmi už se za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové vydáme na rozhlednu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 5.51, je 26. září a dnes jsou to přesně 4 roky od slavnostního otevření nové rozhledny na polské straně Králického Sněžníku. Nachází se zhruba 12 metrů od zbytku původní historické rozhledny z roku 1899, která na nejvyšším vrcholu Pardubického kraje vydržela do roku 1973. Ta současná rozhledna je vysoká 34 metrů. Nedávno se taky otevřela nová rozhledna v obci Hřibojedy na Královédvorsku. Do výšky 33 metrů vede 189 schodů. Rozhledna je teď otevřená do konce října a pak zase od dubna. Jedná se vlastně o věž vodojemu. A když byste děti vzali na takový výlet, budou vědět, co je čeká? Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je rozhledna?
2: To je taková v podstatě věž, na který se lidi rozhlíží do hodně velikých dálek.
3: Koukej se tam lidi. Třeba takový hrad a tam může být taky rozhledna nějaká.
4: Tam jak je hospoda, tak tam je ještě rozhledna, jak tam dávají pivo a tak.
5: To je socha svobody.
6: Na okrasu je a někdy je socha pomoci.
1: Je těžké postavit takovou rozhlednu?
6: Jo, hrozně. To je obrovská.
7: Třeba by mohla být postavená ze železa.
8: A možná je i z betonu.
1: A je to fuška vylézt nahoru?
7: Když tam jsou schody, tak pro mě tak ne.
6: Docela ne, ale já jsem viděl, že v nějaký sošce je i tobogán.
1: A máte rádi rozhledny?
7: Jo, já mám hrozně ráda rozhledny, že vidíme hodně výhledu.
9: A takhle to vidíme my.
10: Český rozhlas Hradec Králové.

Matematici z VUT zobrazili na snímcích ze zatmění slunce koronální díru. Lidé poslali pro misi na Mezinárodní kosmickou stanici 1171 návrhů předmětů. Historii opida závist přibližuje archeologický chatbot Akademie věd. Brněnští vědci testují lepidlo, které má pomáhat při složitých zlomeninách. Netopíři vznikly před 65 miliony let v Evropě. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Žacléř zahájí modernizaci veřejného osvětlení. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Mistr světa ve vodním slalomu krejčí vyhrál i evropský šampionát. A dnes teploty vystoupají na 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. V druhé polovině listopadu začne rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení v Žacléři. Dokončená by měla být v červnu příštího roku. Městu se podařilo získat na tento projekt dotaci ve výši 75%. Celková cena je 12 milionů korun.
2: V první etapě se vymění 171 kusů svítidel a v rámci celého projektu bude nahrazeno celkem 339 kusů sodíkových a energeticky náročných svítidel úspornými LED svítidly. Na některých místech také přibudou nové sloupy a staré nahradí pozinkované. V současné době platí město ročně za elektrickou energii veřejného osvětlení 1 milion 200 tisíc korun a po výměně by mělo dojít k úspoře zhruba o 800 tisíc korun ročně. Ze Žacléře Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše kolegyně míchají.
3: Ano.
5: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
5: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
5: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Tradiční svatováclavské posvícení dnes můžou zažít návštěvníci Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova. Lidé budou lisovat jablka, krouhat zelí, vařit povidla a připravovat další tradiční pokrmy jako při dřívějších oslavách úrody. Návštěvníci uvidí i lidové kroje, mlácení obilí, ruční výrobu provazů a další ukázky řemesel. Program potrvá od 9 do 17 hodin.
1: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a dvě vítězství ve světovém poháru.
7: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustřil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kde se o to bude líp vstupovat do té další.
0: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři čtvrtý, Jan Bárta osmý a mezi ženami Amálie Helgertová sedmá.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno ještě s mlhami, teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, na horách na 11 až 15 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po šesté hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je sobota 26. září, svátek mají Andrej, začíná víkend pro některé z vás prodloužený, tak vám přejeme, ať si ho krásně užijete a my pro vás budeme mít za okamžik další díl naší řidičské abecedy o tom, v čem za volantem nejčastěji chybujeme. Dnes řekneme, jak by měl být v autě zabezpečený například pes, rozhodně by vám jako řidiči neměl sedět na klíně, i když ho to často láká, tak za chvilku řekneme víc. No a taky se podíváme do historie. V 18. století ležel Hradec Králové na poštovní trase z Vratislavy do Prahy. Jak tehdy pošta fungovala a jaké byly zavedené novinky, to už nám v hradeckých minutách řekne historička Jana Vojtíšková. Tak ještě jednou krásné sobotní ráno a hezký den.
9: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: 6 hodin 13 minut, teď si s námi opět můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať jezdíme bezpečně. Až do konce září vám proto každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry, protože se poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Proč český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil? Národní mužstvo se pokusí potvrdit ale úspěšnou bilanci doma, kde od září 2022 už 19 utkání po sobě neprohrálo. Zápas v Edenu začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Dnes bude po ranních mlhách krásně, bude svítit sluníčko, jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 17 až 20, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Na horách to bude mezi 11 a 15 se slabým proměnlivým větrem a biozátěží na jedničce. Taky zítřek bude slunečný, ale ráno a dopoledne musíme počítat s oblačností. Odpoledne se to potom vylepší na polojasno. Ráno se taky zítra ojediněle vyskytnou mlhy. Noční teploty 8 až 4 místy až plus 2 stupně Celsia, nejvyšší denní 18 až 22 a v pondělí taky slunečno, jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: 6 hodin 22 minut. Dalším dílem v tuto chvíli pokračuje náš seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i s obrázky, fotografiemi, dalšími materiály najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz, tak si to tam všechno můžete prolistovat a prohlédnout. A soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Dnes se budeme věnovat počátkům budování státní pošty. Už v 18. století se totiž pošta stala součástí státní správy a vznikaly různé poštovní trasy. Hradec Králové ležel na trase takzvané Slezské pošty, která vedla z Vratislavy do Prahy. Jana Vojtíšková doplní další některé zajímavosti.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Novinkou bylo roku 1769 zavedení poštovního vozu, takzvané diligence, z Hradce do Čáslavy a odtud do Vídně či do Prahy. Z Hradce byla též zřízena trasa ve směru na Holice a Vysoké Mýto, odkud byla taktéž návaznost na Vídeň. Zbudování trasy na Pardubice a Chrudim prozatím sešlo. Až do roku 1740 zastával funkci pošmistra radní Theodor Schauer, který zakoupením domu číslo popisné 37 získal i právo k provozu poštovní stanice. Pošta se po jeho smrti přestěhovala do domu vedle lékárny u Bílého jednorožce a poštmistrem se stal Jan Nagerle. Z dochovaných smluv pojišťujících prodej objektu známe i vnitřní mobiliář domu. V němž bylo mimo jiné 10 poštovních koní a 2 poštovní kasy. K roku 1779 je zaznamenáno předání poštovního úřadu a prodej domu a vnitřního zařízení Josefu Ignáci Resslerovi. Vedle nábytku se prodávalo 12 koní, postroje, poštovní trouba, 4 kasy a 2 vozy. Vidíme tedy zřejmý nárůst poštovní činnosti. V roce 1787 došlo v budově pošty k požáru, způsobenému vznícením slámy, kterou svou neopatrností zažehl spoluexpeditor Johann Jelínek. Ten byl k ruce poštmistrovi Václavu Fingerovi, protože byly k roku 1789 shledány nedostatky ve výkonu Fingerovy činnosti, byl mu úřad odebrán a svěřen apotekáři Tomáši Frontovi. Ten ovšem úřad dlouho nedržel, protože ještě téhož roku byla Hradecká pošta postoupena bývalému komisaři Chrudimského kraje Leopoldu Talackovi z Ještětic, a to jako řešení jeho nároku na doživotní penzi. K této době již máme doložené zprávy, že některé písemnosti státních úřadů určené Hradeckým bývaly doručovány státní Pražskou poštou. Zasíťování poštovními trasami však stále nebylo dostačující a proto se až do 19. století město platilo své vlastní posly. Zlatá éra státní poštu teprve čekala.
1: Hradecké minuty.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po celý prodloužený víkend bude provoz na silnicích hlídat více policistů. Ti varují, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo v dopravních nehodách 6 lidí. Obec Pohoří na Rychnovsku bude mít nové multifunkční sportovní hřiště za víc než 9 milionů korun. Práce na něm by měly začít na podzim a hotovo má být nejpozději v srpnu příštího roku. Hřiště bude sloužit školám, místním spolkům i veřejnosti. Lidé v Lomnici nad Popelkou na Semelsku můžou využívat novou rekreační oblast u rybníka Matouš. Město jeho okolí nechalo zrenovovat za zhruba 48 milionů korun. Dnes od 14 hodin se tam lidé budou moct poprvé podívat. Automatické mlýny v Pardubicích dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu je navštívilo více než 500 000 lidí. Na návštěvníky od 10 hodin čeká celodenní program. Jeho součástí bude novocirkusové představení, večerní hudba i komentované prohlídky prostor, kam se lidé běžně nedostanou. České házenkářky oslavily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy první výhru. Na tradičním turnaji o štít města Chebu porazily další účastnice šampionátu Polky 27-25. Zítra turnaj uzavřou soubojem se Slovinkami. A dnes bude jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22, na horách maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 8 minut po půl sedmé vám přejeme krásné, dobré sobotní ráno. Je 26. září, svátek mají Andreji, začíná víkend, takže pro vás máme i spoustu víkendových tipů a protože je prodloužený, tak je spoustu tipů už třeba i na pondělí 28. září. Teď se ale pojďme podívat nejdřív do deníku.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Začneme v deníku Hradeckém. Chystá se další část proměny Benešovy třídy v Hradci Králové. Hradečtí radní schválili podmínky otevřeného výběrového řízení na projektanta druhé a třetí etapy. Zakázka zahrnuje například dvě severní garáže, které dostanou zelené pobytové střechy. Součástí zakázky jsou taky opravy ochozů a stříšek u dalších bytových domů v území. Za projektovou dokumentaci město předpokládá náklady kolem 12,5 milionů korun. Na Benešově třídě se ale začne pracovat už nyní. Technické služby Hradec Králové v pondělí 28. září zahájí demolici ocelové lávky poblíž polikliniky. Od 1. října pak přijde na řadu rekonstrukce rampy u supermarketu Billa, píše se v Hradeckém deníku. A deník ještě jednou. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že zadržené osoby byly propuštěny na svobodu. Případ se podle něj týká podezření z korupčního jednání spojeného s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny, píše dnešní deník. No a ještě deník Právo. Sportovci v Trutnově můžou využívat k celoročnímu tréninku novou tělocvičnu, která vznikla jako vestavba v tribuně městského stadionu. Společně s vnitřní dvoudráhou, u které byl povrch obnoven takzvaným ratopingem, poskytne atletům zázemí například při zimní přípravě. A ještě rychlý tip z Mladé fronty. Dnes už 18. ročník Hradeckého koštýře slavností vína a burčáku se koná dnes od 13 do 20 hodin v Žižkových sadech, kde je taky připravený program, a v městské hudební síni se současně představí taky skupina Klapeto a houslistka Nika.

0: Teď další z tipů v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, protože je sobota, tak aby se vám lépe vstávalo, lépe snídalo s tím, že už třeba budete mít nějaký jasný konkrétní cíl a plán. Máme tu pozvání z obce Blešno na posvícenské rozloučení s létem, které se koná právě dnes na místním hřišti. Program začíná ve 13.30 a to pohádkou Pejsek, kočička a myš. Potom od 14.30 bude připravený modelový trénink pro děti s fotbalisty FC Blešno a pak od 14 hodin začínají koncerty, třeba Mistr Mos, Ryba Ryb nebo od 17 hodin Svapo, koncert Swing Country skupiny. No a samozřejmě budou připravené i atrakce pro děti a pořadatelé slibují bohaté občerstvení, včetně posvícenských koláčků, takže zveme do Blešna.
1: Počasí.
0: To by se mělo vydařit, dnes by mělo být slunečno, polojasno až jasno, jenom teď po ránu místy mlhy a opravdu počítejte s nimi, místy můžou být i husté někde v lesních úsecích, tak jeďte opatrně. Teploty budou stoupat na 17 až 20, v Polaví na 22 stupňů Celsia, na horách na 11 až 15, vítr povane slabý proměnlivý, o rychlosti do 4 metrů za sekundu a biopředpověď je na jedničce. Zítra bude slunečný den, ale chladné ráno. Ráno a dopoledne bude převážně oblačno, odpoledne až polojasno, noční teploty spadnou na 8 až 4 místy na 2 stupně Celsia, nejvyšší denní se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů, no a i v pondělí bude jasno až polojasno, to znamená slunečno, nejnižší noční teploty 10 až 6 místy 4 a ojediněle i přízemní mrazíky, tak pozor na to, a nejvyšší denní teploty v pondělí 20 až 24 stupňů Celsia. Co nás čeká dál? Prvními dvěma zápasy začala nejvyšší domácí liga basketbalistek. Tým Hradce Králové se představí až v neděli na palubovce KP Brno. Úvodní duel už naopak mají za sebou ale hráčky Trutnova. Jak si vedli, tak to řekneme podrobněji za pár minut.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.51, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Jdeme se věnovat basketbalu, ale ještě předtím taky částečně sportovní krásná zpráva. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se vdala, a to za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na svém Instagramu, kam napsala odteď už za blokem jako Mrs. Šupenič. Takže české rekordmance i Alexandru Šupeničovi samozřejmě přejeme hodně štěstí do manželství. No a teď už, jak jsem říkala, jdeme na ten basketbal. Sport. Jednak se dnes hraje derby v Hradci Králové, basketbalisté hradeckého Ačka nastoupí proti Pardubicím, no a basketbalistky Trutnova vstoupily do nejvyšší domácí soutěže vítězně. Na domácí palubovce porazili Slovanku 72-40, když se k dobrému výkonu rozjeli až ve druhém poločase. Po tom prvním bylo totiž skóre naprosto vyrovnané.
1: Neproměňovali jsme jednoduchý koše z nájezdu, byli jsme takové nekoncentrované, možná nervózní, protože to byl první zápas, ale v druhém poločase se to všechno změnilo k lepšímu.
2: Uvědomovala si nepříliš vydařenou úvodní půli rozehrávačka Natálie Svobodová, která týmu nejvíce pomohla na doskoku, kde zaznamenala celkem 8 chycených míčů. Špatný vstup do zápasu vnímal i asistent trenéra Vojtěch Čech. Ovšem měl proto slova pochopení.
3: Určitě je to nervozitou, je to první zápas v sezóně, všichni víme, proti Slovance se hraje hrozně špatně. Díky bohu jsme to zvládli i v tom druhém poločase, mohlo to být jednodušší od začátku, ale důležité je, že jsme to zvládli na konci.
2: Spokojená s konečnou výhrou byla i 18-letá křídelnice Klára Trojanová, která díky výhře zažila vítězný debut v nejvyšší domácí soutěži.
4: Je to super, já jsem se tam těšila, byla jsem nervózní, ale byla tam energie, týmovost, svěřili jsme se navzájem. Ten konec byl klíčový. Že víme, že na to máme, že se umíme semknout, ale příště by bylo ideální už od začátku hrát našeho.
2: Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, a přesně to basketbalistky Trutnova při svém vstupu do nové sezony zažili. Proto měl po utkání slova chvály i trenér Čech.
3: Pouze jsme chtěli, aby prostě jsme začali hrát lepší obranu, trošku jsme přitvrdili. Přišlo to samo, řekl bych, děvčata předvedla obrovský výkon. Obrovský charakter, týmovost a neskutečnou individuální i týmovou činnost.
2: Díky tomu zapsali basketbalistky Trutnova po výhře nad Slovankou první dva body do tabulky a nad svými soupeřkami protáhli vítěznou šňůru na 6 utkání. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Archeologové objevili u Úlibic na Jičínsku na trase dálnice D35 stopy osídlení z neolitu i doby bronzové. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové a sobota bude jasná až polojasná. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
4: Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupech staveb. Více doplňuje mluvčí archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.
6: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený. A výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
4: Na Královéhradecku si dnes můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. Dvoukilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Celý víc než 6-kilometrový úsek plánují silničáři otevřít pro řidiče v polovině prosince.
3: Sport.
4: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
7: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
4: V nedělním finále soutěže dříve známé jako Fed Cup nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, v Polabí až na 22, na horách bude maximálně 15. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku je až do konce března příštího roku kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Číčová a Korunka. Objízdná trasa vede přes Černou nad Orlicí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 7 hodin 4 minuty, sobota 26. září. Je poslední zářijový víkend. Na Moravě nastává čas hodů, v Čechách posvícení a v Krkonošské Poniklé se touto dobou konají tamní originální tuláčkovy slavnosti. Přiblížíme vám je už za chvíli a do půl osmé stihneme ještě i soutěžit dnes o knížku Matky a dcery, což je román o propletených rodinných vztazích a tajemstvích. Tak ať se vám příjemně vstává, zatím je docela chladno, ale sluníčko už vyšlo v 6.50 a bude postupně ohřívat teploty. Určitě se na to ještě podrobněji podíváme v předpovědi počasí. Hezký den, hezký víkend.
3: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: Už jsme vás dnes v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové zvali mimo jiné do obce Blešno, kde se dnes koná posvícenské rozloučení s létem, a to na tamním hřišti. No a teď další tip, další nápad, kam byste si třeba mohli udělat výlet. V Krkonošské Poniklé, považované za horskou vesničku perlařů a muzikantů, pořádá tamní kabinet krkonošské slovesnosti každý rok vyhlášené Tuláčkovy slavnosti. Letošní 15. ročník věnovali Ponikelští opět jednomu ze svých slavných rodáků. Dnešní odpoledne tak prý bude podle jejich slov opravdu neobyčejné, jak zjistila Eliška Pilařová.
1: Tuláčkova náves Poniklé, hodně frekventované místo, a když přijdou Tuláčkovy slavnosti, tak se tady sejde celá ves.
2: Je to tak, celá náves je plná.
1: Barbara Kulhavá, konšelka místního kabinetu krkonošské slavnosti, který slavnosti organizuje. Každý rok máte v zásobě nějakého slavného rodáka.
2: Letos to bude Bohumil Holubec, což byl špičkový letec a akrobatický pilot za první republiky.
1: Co bude na programu? Zvedněme hlavy, to se teď moc hodí.
2: Ano, bude to inspirováno celé letadly, letectvím a životem pilotů. Povídání s pilotem Boeingu, přiletí sem také velké letadlo, takže to bude největší moment, kdy teda ty hlavy dáme vzhůru.
1: To přistane na návsi?
2: Bude tady jenom prolétat nad námi. A také přijde pán, který bude vyprávět o leteckých modelech a předvede je také. A zlatým hřebem našeho programu budou živé obrazy ze života Bohumila Holubce, což bude tady na pódiu takové divadelní představení. V něm jsme se inspirovali takovými legendami, které se o jeho životě a jeho činech vyprávějí.
1: Postavíte tu Karlův most?
2: Teď nevím, jestli to mohu prozradit. Koluje taková legenda, že snad podletěl Peřimovský most.
1: Byl to Karlův, ano. Ale ten Peřimovský, to by byla ještě větší střelba, protože ten je o něco nižší ještě než ten Karlův.
2: Tak to si

0: Těšíme.
1: Začíná se popolední.
2: Ve 13 hodin a program je nabitý, takže určitě se vyplatí dorazit hnedka po té 13.
1: Sponiklé s pozváním na dnešní Tuláčkovy slavnosti Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6 minut, kdo jste vždycky tak nějak toužili potom se projet v popelářském autě, tak dneska bude k tomu částečně možnost, protože hradecké služby, které se starají o úklid města Hradce Králové, dnes slaví 20 let a to velkou akcí na Stříbrném rybníku, kam se můžete za nimi přijet podívat. Budou tam právě i ukázky svozové techniky, bude možnost si nastoupit, vyzkoušet si, jak se sedí za volantem nebo jak se stojí na stupátku, vyfotit se, ale bude tam i spousta soutěží, nejen pro děti, i pro dospělé. Od 14 hodin potom koncert Bombardák, což je dětská kapela, od 16 hodin koncert Jazz Police, což budou příjemné jazzové tóny v prostředí Stříbrného rybníka, takže můžete přijet, začíná to všechno v 11 hodin, potrvá zhruba do 18.
1: Počasí.
0: No a jak už jsme říkali, dnes bude krásně počasí, bude akcím přát, protože bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20, v Polabí až 22, na horách 11 až 15 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý a biopředpověď je na jedničce. Zítra a v noci na zítřek, to je zajímavé, protože totiž se výrazně ochladí, bude jasno až polojasno. Teploty spadnou na 7 až 4, při uklidnění větru na 2 a v údolích

0: se ojediněle můžou vyskytnout i přízemní mrazíky. Ale zítra už zase potom budou teploty stoupat, bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy, postupně bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia, no a sváteční pondělí bude taky slunečné s teplotami 20 až 24 stupňů. A za chviličku už v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s námi můžete soutěžit, můžete si s námi zahrát o knížku.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: někoho z vás už tu v tuto chvíli čeká kniha z nakladatelství Kazda Matky a dcery, co jsme si nikdy neřekli od Eriky Jamesové. A je to román, je to bestseller o rodinných vztazích, rodinných propletencích a taky rodinných tajemstvích. Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Pojďte si s námi zahrát.
1: Bleskovka.
0: O co to už víte, tak teď ještě soutěžní otázku. Dnes je 26. září, svátek mají Andrej, je to jméno řeckého původu, které se do češtiny dostalo z francouzštiny a znamená mužná nebo odvážná. Katolický kalendář ten připomíná svatého Kosmu a svatého Damiana. Věděli byste, čí jsou to patroni? Já dám možnosti, ať se vám lépe přemýšlí. Za A jsou to patroni vinařů a vinohradníků, za B jsou to patroni myslivců a zvěrolékařů a za C patroni lékařů a lékárníků. Tak co myslíte? Dnešní den tedy připomíná svatého Kosmu a svatého Damiana. Čí to jsou patroni? Tak teď už telefonujete, kdo pak tam s námi bude ve spojení jako první. Dobré ráno, tady je Český rozhlas, Hradec Králové.
2: Dobré ráno, u Klára.
0: Tak paní Kláro, máte tedy na výběr z Ačka, Bčka nebo Cčka, tak zkuste.
2: Tak já bych typla to Ačko.
0: Ačko, patroni vinařů a vinohradníků, vinařů, si myslíte.
2: Ano.
0: No, tak ti to nejsou.
2: Bohužel.
0: Tak nevadí, škoda. Tak někdy příště. Mějte se
2: tak
0: hezky,
2: jo,
0: naslyšenou
2: se hezky
0: a hezký víkend i přesto
2: tak
0: přejeme. Tak a kdo tam bude dále? Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobré ráno, Marie z Krasti. Já si tipnu to Cčko.
0: Cčko, patroni lékařů a lékárníků.
2: Ano, ano.
0: Bčko bylo patroni myslivců a zvěrolékařů. Tak jestli pak to bude Cčko? Bude.
2: Jo!
0: Vám se asi líbila ta knížka, že?
3: Nejenom ta knížka, ale to Bčko jsem jako vyloučila. Patron myslivců je Robert.
0: Mm-hmm.
3: Tak jsem zkusila tohle.
0: No a vyšlo to, výborně. No tak já jsem ráda, že jsme vás potěšili takto v sobotu po ránu. Máte už nějakou dobrou kávičku nebo čaj, něco dobrého
3: já
0: k snídaní?
3: Já kávu nepiju, o čaj nestojím. Dala jsem si kakao a chleba s tvarohovou pomazánkou.
0: Tak něco na zahřátí, něco dobrého k snídaní, bílkovinu. Tak gratulujeme k zisku knížky.
3: Děkuju.
0: A mějte se moc hezky, vydržte chviličku na lince. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Ano, tak bylo to tedy správně to Cčko, protože byli to patroni lékařů a lékárníků. Oni sami byli lékaři, tedy spíš léčitele, údajně dvojčata a nikdy nepřijímali odměnu za své služby. Pranostika říká, na Kosmu a Damiana chladno bývá často z rána, což by souhlasilo. No a ještě k těm vinařům, ti to tedy nebyli, ale mají svoje slavnosti dnes v Hradci Králové, 18. ročník hradeckého koštýře. Slavnosti vína a burčáku se koná dnes od 13 do 20 hodin v Žižkových sadech, tak můžete třeba něco dobrého přijít ochutnat.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Už jen do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to online nebo osobně na pobočce. Podrobnosti ve zprávách v 8. V obci Provodov Šonov na Náchodsku slavnostně otevřeli novou venkovní učebnu Archimedes. Podle autorů umožní místní základní škole rozšiřovat výuku o praktické a kreativní formy práce s dětmi a zároveň poslouží jako prostor pro komunitní aktivity. Podobných míst jsou v Česku aktuálně víc než 30. Stále více českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. V programu Erasmus Plus je letos přes 900 mateřských, základních a středních škol a středních odborných učilišť. Zhruba o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení hry Varování uvede New Yorkské kulturní centrum. Text dokončil dramatik a režisér Jiří Havelka. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a herec F. Mary Abraham, známý jako Salieri z filmu Amadeus. Čeští fotbalisti do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřiště outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Místo v baráži jim zaručí jen středeční výhra nad Bulharskem. A dnes bude jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22, na horách maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace na Jičínsku je kvůli opravám do poloviny října uzavřena silnice Pražská. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi a po obchvatu města.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Po Karlu Zichovi pojďme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové se podívat na některá dopravní omezení v našem kraji nebo taky na ceny energií.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Přesně o tom se totiž dnes v sobotu 26. září píše. Silnici v Náchodě opět uzavře stavba obchvatu, auta neprojedou ani v noci. Řidiči projíždějící Náchodem musí počítat s další dopravní komplikací. Kvůli pokračující výstavbě obchvatu Náchoda bude od čtvrtka 1. do neděle 4. října zcela uzavřený úsek silnice 2. třídy číslo 303 v ulici Broumovská. Tentokrát nebude možné uzavřeným místem projet ani v noci. Uzavírka se dotkne přibližně 200 metrů úseku Broumovské ulice v prostoru u celního deklarantu. Pro veškerou dopravu bude vyznačená obousměrná objízdná trasa, upozorňuje Náchodský deník. Informace z Hradeckého deníku. V Hradci Králové včera hořela plechová hala ve Dvorské ulici. V hale byla garážovaná sbírka auto a moto veteránů. Na místo vyráželo 10 jednotek hasičů. Způsobenou škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu vzniku požáru hasiči i nadále zjišťují, píše Hradecký deník. No a teď je deník Právo. Energie citelně zdražují. Elektřinu a plyn pro domácnosti začaly už na jaře zdražovat menší dodavatelé. Se startem topné sezóny se teď přidali i hlavní hráči. U nových smluv si lidé připlatí i tisíce korun ročně. Analytici varují, že ceny porostou dál. Vyplatí se proto fixace a pečlivá volba dodavatele. Doporučují fixovat cenu na 2 až 3 roky, řekl Právu analytik Jiří Gavor. S fixací by ale lidé otálet neměli. Podle dalšího analytika Borise Tomčiaka výhodné fixace postupně končí. Nejsou už nízké, jaké byly ještě v první polovině roku, ale fixace se vyplatí i proto, že smlouvy na dobu neurčitou, které stále využívá velká část zákazníků, jsou tradičně dražší, píše se v Právu. No a ještě jedna pozvánka v Mladé frontě dnes. Divadlo Nový cirkus, workshopy, koncert i společná hostina se dnes od 15 hodin chystají na Benešově třídě v Hradci Králové a vrcholem programu potom bude v 18 hodin exhibice Daniela Peka, který přejde po laně nataženém právě nad Benešovou třídou. No a v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se tentokrát zaměří na tulipány.

0: Je přesně 7:45, odkud pocházejí tulipány, jaká byla dřív jejich cena a které období bylo doslova tulipánovou mánií, tak to od nás uslyšíte už za chvilku. Tulipány tedy spíš patří k jaru, to je pravda, tento týden začal podzim, tak i proto pro vás máme teď v dobrém ránu další důležité informace, které určitě na víkend potřebujeme vědět.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být hlavně slunečno, jasno až polojasno, jenom ještě dopoledne s ojedinělými mlhami. Teploty budou stoupat na 17 až 20, v Polabí na 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni. Vítr slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď je na jedničce. I noc bude jasná, tomu budou odpovídat i teploty, které klesnou na 7 až 4. Místy na 2 stupně Celsia. V údolích se ojediněle můžou objevit i přízemní mrazíky. No a zítra ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle s mlhami, odpoledne postupně až jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia, slunečné bude i pondělí s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů a ještě i v úterý bude svítit slunce a teploty stoupnou ještě o kousek víc na 21 až 25 stupňů.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Matematici z VUT zobrazili na snímcích ze zatmění slunce koronální díru. Lidé poslali pro misi na Mezinárodní kosmickou stanici 1171 návrhů předmětů. Historii opida závist přibližuje archeologický chatbot Akademie věd. Brněnští vědci testují lepidlo, které má pomáhat při složitých zlomeninách. Netopíři vznikly před 65 miliony let v Evropě. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu. Hradec Králové připravuje postupnou obnovu severních teras. Basketbalistky Trutnova vstoupily do nové sezóny vítězně a sobota bude jasná až polojasná. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
4: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
3: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 000 lidí. Hradec Králové chce postupně opravit a znovu otevřít zchátralé severní terasy v centru města. Zavřené jsou kvůli bezpečnosti víc než 10 let. Původní plán na celkovou rekonstrukci za 200 milionů korun radnice zrušila, protože ani na 4. pokus nesehnala projektanta. Podle nových průzkumů je ale možné postupovat po částech. Jako první přijde na řadu oprava kanalizace za necelé 3 miliony. Navazující práce chce město zahájit koncem příštího roku, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
5: V současné době má město připraveno zadání projektové dokumentace zaměřené na zajištění a opravu vybraných částí. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta, kterého by radnice chtěla mít vybraného během října. V příštím roce by pak město zažádalo o stavební povolení. Řemeslníci by se do oprav mohli pustit už závěrem příštího roku.
3: V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za víc než 14 milionů korun. Hotová má být na jaře příštího roku. Její rozloha je 6300 metrů čtverečních. Nový prostor má sloužit jako místo setkávání pro pacienty a jejich návštěvy. Součástí budou i herní prvky pro děti, říká ředitel nemocnice Jan Mach.
6: Kromě příjemného posezení, tak pacienti a jejich návštěvy najdou v naší léčebné zahradě pítko pro ptáky, zastřešené posezení, herní prvky pro děti, aby třeba dětský pacient, který je toho schopný, tak si s doprovodem mohl vyjít z toho pokoje a jít se osvěžit na čerstvý vzduch.
0: Sport.
3: Basketbalistky Trutnova porazily na úvod nejvyšší domácí soutěže pražskou Slovanku 72-40. Vítězný debut v nejvyšší domácí soutěži tak zažila 18-letá křídelnice Klára Trojanová, která zapsala své první 2 střelecké body v lize.
7: Je to super, já jsem se samozřejmě těšila, byla jsem nervózní, ale byla tam energie týmovou, svěřili jsme se navzájem. Ten konec byl klíčový, že víme, že na to máme, že se umíme semknout, ale příště by bylo ideální už od začátku hrát naši hru.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22, na horách 11 až 15. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Se zdržením počítejte mezi Trutnovem a Jaroměří v úseku mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení potrvá až do příštího července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krátce po 8 hodině přejeme dobré sobotní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě do postele, do práce, do auta, kamkoliv, kde nás právě posloucháte. A i dnes pro vás máme připravené víkendové tipy, které nabídnou tentokrát víno spod Krkonoší, vůni kváskového chleba, taky třeba dílny v Josefovské pevnosti nebo bojové umění v Náchodě. Po 8:30 nás pak čeká magazín Techno, opět o novinkách ze světa vědy a techniky. Dnes například Michal Klokočník bude mluvit o novém lepidlu na zlomeniny, které testují vědci. No a nebude chybět samozřejmě ani aktuální předpověď počasí. Tak i dál přejeme krásné ráno, hezký den a hezký celý prodloužený víkend.
0: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 8 hodin, 11 minut je sobota 26. září. Opět po týdnu pro vás máme připravené tipy na víkend, který je tentokrát prodloužený pro mnohé z vás. Svatý Václav toho nabízí hodně. Pozvánky najdete i na našem webu hradec.rozhlas.cz a nabídku na 3 volné dny sestavila taky Jana Házová.
1: S podzimem začíná období, kdy se na polích a loukách začínají objevovat děti s papírovými draky. Není to sice v dnešní době až tak častý obrázek, ale proč si toho draka, který patří k našim tradicím, neužít? A proč si také rovnou jednoho nevyrobit? Takovou možnost dnes nabízejí v Rokytnici v Orleckých horách. V místní sýpce na tuhle tradici můžete navázat. Od 10 do 17 hodin tam bude pro zájemce připravený materiál, pomůcky i rady. Vstup je zdarma. Další dnešní pozvání bude do Jaroměře. Tam se dnes v korunních hradbách pevnosti Josefov otevřou pro veřejnost řemeslné dílny. Návštěvníky čeká den plný workshopů, jízdních kol, soutěží a muziky. Podrobnosti doplňuje organizátor akce nazvané Korunky Open 2026 Jiří Schmidt.
2: Dnes je na plánu dezorientační závod pevnosti Josefov. Registrace probíhá od 10 do 12 hodin tady v korunních hradbách. Ve 12 hodin startují děti, v 1 hodinu odpoledne startují dospělí hromadně. Po závodu se můžete těšit na bohatý hudební program a hlavně cyklorytířské klání, kdy se proti sobě rozjedou dva rytíři na kole skládačka. Těšíme se na vás, jsme v korunních hradbách v Josefově na ulici 5. května.
1: Město Náchod o tomto víkendu žije bojovým uměním. Koná se tam totiž mezinárodní festival Knights of Bushido za účasti světových hvězd. Hlavní program se odehrává právě dnes a nám ho přiblíží organizátor Jan Sýkora.
3: V sobotu máme na programu 14 seminářů rozličných bojových stylů, vedených legendami bojových umění. Od historického šermu přes moderní techniky mečem vedené Caitlin Dichelle, americkou kaskadérkou, která například hrála ve filmu s Jackie Chanem, až po trénink s nunčaku nebo trénink jiu-jitsu, krav maga a dalších bojových umění.
1: Pomalu se s pozvánkami dostávám k neděli. Tento den nabídne mimo jiné třeba bylinkobraní v domově svatého Josefa v Žirči. Podrobnosti k programu doplňuje zapořádající domov svatého Josefa Jan Staněk.
4: Bylinkobraní, to jsou hudební vystoupení, přednášky, workshopy, jarmark, prezentace historických řemesel, ale především také benefiční akce, kde každý, kdo přijde, podpoří vstupným nemocné roztroušenou sklerózou. Začínáme v neděli v 10.30.

0: Dnes je sobota 26. září, tento týden začal podzim, dnes mají svátek Andrej, katolický kalendář připomíná svatého Kosmu a svatého Damiana a pranostika říká na Kosmu a Damiana chladno bývá často z rána, což docela sedí a platit i zřejmě bude i v dalších dnech, protože noci mají být poměrně chladné, tak si to pojďme ověřit, voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A zeptám se rovnou Tomáše Popelky. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pane Popelko, jak to vypadalo ráno napříč naším regionem s těmi teplotami?
2: Tak ty nejnižší, co se teďka koukám, se pohybovaly od 6 až do 1 stupně. To jsou teploty ve 2 metrech. No a ty teploty kolem 1, to je většinou Broumov, Broumovský výběžek nebo Horská údolí. No a jak jsem se ještě díval zběžně, tak opravdu se objevily na pár místech konce teploty v 5 centimetrech kolem nuly nebo těsně pod nulou. Hmm. Ale nebylo jich moc, naštěstí.
0: Což má asi výjimečně trvat ještě v dalších dnech, ale pojďme to vzít ode dneška. Jak bude dnes? Dnes slibujeme slunečno, tak doufám, že to platí. Kam se vyšplhají nejvyšší denní teploty?
2: No, ne, platí to během nebo jasno až polejasno, to se týká oblačnosti, většinou to bude nějaká střední, nebo vysoké oblačnosti běhne, naskáčím něco málo kupovit.

0: oblačnosti, ale nic zásadního to nebude, srážky nebudou. A teploty většinou 17 až 20 stupňů v Polabí, v těch nejteplejších oblastech by se mohly dostat až na 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměrlivý do 4 metrů, no a v noci jasno, polojasno, od celou nám druhé polovině noci začne přechodně přívat oblačnost, bude to zase středně a vysoká, je to takový zbytek rozpadající se studené fronty, na tom zase žádné srážky nebudou a teploty klesnou na 7 až 4, tam stupně a kde nebude foukat vítr, to mohou být jenom kolem 2 a zase hlavně v údolí se můžou objevit ojedněly zase přízemní mrazíky. A vítr nám bude foukat v noci slabý, proměrlivý do 3 metrů.
1: Mm-hmm. No a zítřejší den, a klidně můžeme vzít neděli i pondělí, protože je to prodloužený víkend, v pondělí je svátek, tak na co se máme připravit?
0: Tak rozhodně teploty budou příjemné a zítra po ránu a dopoledne ještě bude jako polárné až oblačné počasí. Zase to bude to ještě zbytek té vysoké a střední oblačnosti, ale odpoledne už bude postupně oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty by se pohybovaly v neděli 19 až 22 stupňů. Vítr bude po ránu foukat slabý, proměrlivý do 3 metrů a postupně bude zesilovat na mírný jihovýchodní od 2 do 6 metrů, to už bude celkem posilující teplé proudění. No a v pondělí bude jasno nebo skoro jasno, zase po ránu se mohou objevit ojedinělé mlhy a teploty by klesly 10 až 6 stupňů. Tam, kde nebude foukat vítr během noci a nad ránem, tam budou kolem 4 a opět se mohou objevit hlavně v údolích ojedinělé přízemní mrazíky. Vítr bude foukat od jihovýchodu do 5 metrů.
1: Tomáš Popelka, děkujeme vám za informace a přejeme hezkou sobotu, hezký celý víkend. Mějte se, naslyšenou.
0: Díky, a podobně.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
2: Vlak RB RegioJet.
1: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton. Hasta la vista, baby. Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi. I'll be back. 45 má tenistka Serena Williams. You owe me apology. I have never cheated in my life. A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.

0: Tady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po celý prodloužený víkend bude provoz na silnicích hlídat více policistů. Ti varují, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo v dopravních nehodách 6 lidí. Obec Pohoří na Rychnovsku bude mít nové multifunkční sportovní hřiště za víc než 9 milionů korun. Práce na něm by měly začít na podzim a hotovo má být nejpozději v srpnu příštího roku. Hřiště bude sloužit školám, místním spolkům i veřejnosti. Lidé v Lomnici nad Popelkou na Semilsku můžou využívat novou rekreační oblast u rybníka Matouš. Město jeho okolí nechalo zrenovovat za zhruba 48 milionů korun. Dnes od 14 hodin se tam lidé budou moct poprvé podívat. Automatické mlýny v Pardubicích dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu je navštívilo více než 500 000 lidí. Na návštěvníky od 10 hodin čeká celodenní program. Jeho součástí bude novocirkusové představení, večerní hudba i komentované prohlídky prostor, kam se lidé běžně nedostanou. České házenkářky oslavily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy první výhru. Na tradičním turnaji o štít města Chebu porazily další účastnice šampionátu Polky 27-25. Zítra turnaj uzavřou soubojem se Slovinkami. A dnes bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí maximálně 22, na horách 11 až 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Co všechno ještě nevíme o světě kolem nás, co ukrývá minulost, co se děje ve vesmíru a kam až dokáže zajít lidský mozek, věda a technika. Vítejte u Techna, magazínu o vědě, objevech a technologiích. Od archeologie přes medicínu a ekologii až po vesmír a robotiku. O tom, co jsme právě objevili, co právě vzniká a co může změnit náš pohled na svět. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Tady je dnešní nabídka. Matematici z VUT zobrazili na snímcích ze zatmění slunce koronální díru. Lidé poslali pro misi na Mezinárodní kosmickou stanici 1171 návrhů předmětů. Historii opida závist přibližuje archeologický chatbot Akademie věd. Brněnští vědci testují lepidlo, které má pomáhat při složitých zlomeninách. Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Matematikům z Vysokého učení technického v Brně se podařilo na snímcích z letošního zatmění slunce zobrazit koronální díru, která může ovlivňovat magnetické pole Země. Korónu, tedy plynné okolí slunce, lze zachytit pouze při zatmění. Matematici pak záběry zpracovávají pomocí vlastního softwaru. Letošní výsledky představil zakladatel týmu Miloslav Druckmiller. Koronální díra je oblast, kde se magnetické siločáry neuzavírají zpět v blízkosti slunce, ale zasahují hluboko do meziplanetárního prostoru. Geomagnetická aktivita se projeví například polární září i v nižších zeměpisných šířkách. Při silnějších událostech může ovlivnit rádiovou komunikaci, družice nebo navigační systémy. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 návrhů předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do pátku 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru, a to při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu. Astronauty na kosmické mise tradičně doprovázejí drobné předměty, které vyprávějí příběhy zemí, institucí nebo jich samotných. Například americký astronaut Andrew Feustel, jehož manželka má české předky, vzal do vesmíru básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické, na další pak Krtečka. Československou vlajku měl sebou na měsíci v roce 1972 americký astronaut Eugene Cernan, jehož předkové pocházejí z jižních Čech a ze slovenských Kysuc. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem, který přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a dobu železnou. Návštěvníci mohou pokládat otázky o každodenním životě dávných obyvatel i o tom, jak jejich svět poznává současná archeologie. Projekt propojuje odborné poznatky s možnostmi umělé inteligence. Závist se rozkládá na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Stránku mohou využít zájemci o historii a také ti, kteří se připravují na návštěvu hradiště. Odpovědi chatbota je potřeba posuzovat kriticky a při odborném využití je ověřovat v původních zdrojích. Některé aspekty minulosti sice archeologové znají poměrně dobře, jiné ovšem zůstávají předmětem dalšího výzkumu a taky diskuze.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Kostní lepidlo už vědci vyzkoušeli v laboratoři. Teď sledují, jak se chová v živém těle. Co ještě musí zvládnout, než se dostane k lidským pacientům? A co by mohlo změnit v léčbě složitých zlomenin? Na to se ptal vedoucí výzkumné skupiny pokročilých biomateriálů z CEJTEC VUT Lucy Vojtové, reportér Marek Hensel.
2: Jak vlastně kostní lepidlo funguje a co se děje v místě, kde se setká s tou kostí?
3: Funguje tak, že se nejdříve nainjektuje do místa, kde chceme ty kosti lepit. V tom daném místě se vytvrdí přímo v lidském těle. Zhruba během jednoho dne na zhruba pevnost kosti je porézní. Můžou prorůstat vlastně lepidlem kmenové buňky, které potom postupně dostavují kost a naše lepidlo se během přestavby resorbuje a plně odbourává.
2: U jakých druhů poranění může tohle lepidlo pomáhat?
3: My jsme to původně cílili převážně na tříštivé zlomeniny a je to proto, že velice malé kousky se běžně nedají fixovat různými fixačními činidly jako dlahy a šrouby a tak dále. A mohlo by se právě injektovat velmi tenkou jehlou mini invazivně přímo do místa poranění, například pod rentgenem.
2: Znamená to tedy, že by se jednou takové zlomeniny mohly léčit třeba bez tak rozsáhlých operací jako dnes?
3: Doufáme v to, ale převážně v tomhle případě se snažíme o zachování těch malých kostních úlomků, aby se vlastně nemuseli vyhazovat a nevznikaly lidem potom velké defekty kostí.
2: Jak dlouhá cesta ještě vede od toho experimentu na ovečkách k prvnímu použití u člověka?
3: Já bych jenom dodala, že do experimentu na ovečkách jsme došli zhruba po 20, možná po 20 letech od první myšlenky. Takže kromě těch preklinických testů, které my musíme dokončit, potom nás čekají převážně klinické testy, ale samozřejmě musíme to certifikovat, validovat, což stojí teda spoustu peněz.
2: Vaše výzkumná skupina se věnuje i dalším biotechnologiím. Na čem dalším teď pracujete?
3: My toho máme celkem hodně, protože se všeobecně zabýváme regenerativní medicínou jako takovou a regeneracemi dalších tkání, jako kůže, chrupavek, i orgánů v podstatě, třeba srdce po infarktu a tak dále. Ty materiály mají svůj aplikační potenciál a doufáme, že aspoň některé z nich si najdou ty své pacienty a budeme je moc dostat klinicky tam, kam patří a nezůstanou nám v šuplíku v laboratořích.
2: Říká Lucy Vojtová z CEJTECu VUT.

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Česká věda se dočkala historického okamžiku. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převzali v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysic Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu. Natáčela Eva Kézrová.
2: Léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické, ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
3: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
2: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
3: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
2: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
4: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
2: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Jairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
4: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
2: To, že český objev altermagnetu je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
3: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
2: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Odtud se rozšířili přes Afriku do celého světa. Vyplývá to ze studie mezinárodního týmu vědců, včetně odborníků z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národního muzea a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Vědci se po desetiletí domnívali, že netopíři původně vznikli v Asii, Africe nebo v Severní Americe. Studii zveřejnil časopis Nature. Experti z víc než 60 zemí analyzovali dosud největší soubor 103 genomů, tedy kompletních genetických kódů jednotlivých druhů, zastupující všech 21 známých čeledí netopírů a propojili je se 44 fosilními nálezy z celého světa. Ze scénáře Techna je to vše. Další vědecko-technické zajímavosti vám přineseme opět za týden. Náš pořad můžete poslouchat i zpětně na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

Magazín Techno na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové po 9. hodině vystřídá magazín Mezi nebem a zemí. Navštívíme v něm tentokrát klášter v Polici nad Metují a zazní i otázka a zamyšlení, jak žít ve zdravém vztahu s moderními technologiemi. A ve zprávách v 9 uslyšíte, proč bude dnes odpoledne omezená doprava na Benešově třídě v Hradci Králové. Jana Kudyvejsová přeje krásný den a krásný víkend s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sousedské setkání Benešovka kulturní dnes v Hradci Králové omezí dopravu. Královéhradecký kraj ve dvoře Králové nad Labem připravuje novostavbu léčebny zrakových vad. V New Yorku dnes poprvé veřejně zazní nedokončená hra Václava Havla. A sobota nabídne teploty kolem 20 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové začne ve 3 hodiny odpoledne druhý ročník sousedské akce Benešovka kulturní. Program nabídne divadlo pro děti, koncerty, výtvarné dílny nebo exhibici na laně nad největším městským bulvárem. Součástí bude i společná sousedská hostina. Setkání zaplní úsek od kruhového objezdu u takzvaného vajíčka po kruhový objezd u Kašny.
3: Třída Edvarda Beneše bude od 13 hodin do půlnoci částečně uzavřená, a to ve směru do ulice Jana Masaryka, ve směru na podzámek a Podstrání bude naopak průjezdná bez omezení. Změny se týkají taky městské hromadné dopravy. Linky s číslem 9, 18, 25 a 27 neobslouží své běžné zastávky a mezi stanicemi Štefánikova, Palachova a Mrštíkova pojedou po objízdné trase ulicemi Palachova a na Brně. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj chystá stavbu nové budovy pro léčebnu zrakových vad ve dvoře Králové nad Labem. Odhadované náklady přesáhnou 140 milionů korun. Stavební práce by měly začít v příštím roce. Současné prostory v městském objektu už požadavkům na moderní péči nevyhovují.
4: Králové dvorská léčebna je jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v Česku a ročně ošetří zhruba 200 dětí s tupozrakostí nebo šilháním. Nový objekt vznikne v areálu dětského centra, nabídne bezbariérové prostředí, moderní zdravotnické i výukové zázemí a také větší kapacitu pro ubytování dětí společně s jejich rodiči. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení Varování uvede kulturní centrum 92NY v New Yorku.
5: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
6: Ferdinand Vaňák, Havlovo literární alter ego, známé třeba právě z audience, objevuje se i ve Varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stán, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka.
7: Máš politický přehled, kdo jiný má vědět, co oni o tobě chtějí vědět.
6: Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Mary Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Sport.
2: České fotbalisty čeká první zápas pod novým trenérem Španělem Deniou. Ve 20:45 nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, v Polabí až na 22, na horách bude maximálně 15. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských Židů, kteří nepřežili Shoah. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktíni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého. faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Pálo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svou stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami. Určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné Děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj, poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dísenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
1: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
2: Ich finde das die Orgel ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
3: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů, vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
2: Hier in dieser Kirche bringt.
1: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
2: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
3: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
2: Apparition de l'Église.
1: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
3: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
1: Kde jste našel interpreta?
3: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
1: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
4: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
5: Buď pochválený, Pán, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a září velikým jasné a je o nejvyšší
1: obraz. Co jste tedy připravili?
3: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noemi Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný, nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující, živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výpočet superdávky pro samoživitele se od října změní. V Náchodě pokračuje festival bojových umění. Basketbalistky Trutnova vstoupily do nové sezóny vítězně a sobota nabídne teploty kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle platformy pro sociální bydlení tak ale můžou výši podpory ovlivnit například obecní byty, ve kterých je nájemné nižší než tržní. Na Královéhradecku si dnes do 16 hodin můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. Dvoukilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Celý víc než 6-kilometrový úsek plánují silničáři otevřít pro řidiče v polovině prosince. V Náchodě pokračuje druhým dnem Mezinárodní festival bojových umění a rytířství Knights of Bushido. Druhý ročník této akce propojuje svět bojových umění, akčních filmů, rytířských motivů a východních legend. Hlavní program festivalu se podle organizátora Jana Sýkory odehraje právě dnes.
3: Hlavním bodem víkendového programu bude oceňování osobností bojových umění, kde se objeví mimo jiné i herečka Cynthia Rothrock, herci Keith Vitali nebo scenárista Keith Strandberg, herec Silvio Sima a spousta legend bojových umění. Sport.
0: Basketbalistky Trutnova porazily na úvod nejvyšší domácí soutěže pražskou Slovanku 72-40, a to především díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase. Po tom prvním bylo totiž skóre naprosto vyrovnané. Asistent trenéra Vojtěch Čech vysvětluje, co se po přestávce změnilo.
4: Pouze jsme chtěli, aby prostě jsme začali hrát lepší obranu, trošku jsme přitvrdili. Přišlo to samo, řekl bych, děvčata předvedla obrovský výkon. Obrovský charakter, týmovost a neskutečnou individuální i týmovou činnost.
0: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak crossu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kanoji získala bronz. Kanoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů, v Polabí až na 22, na horách bude maximálně 15. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové počítejte s omezením na Malém náměstí. Do poloviny listopadu tam pokračuje rekonstrukce plynovodu. A ve Dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlup se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská, nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Mocné, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte, čistě bytová, také by to šlo, ale většinou na ní není místo, ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věc, krámy,
3: s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hyperastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí. A

0: My se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, pazáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub DAM v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
5: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Archeologové na trase dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku objevili stopy osídlení z neolitu i doby bronzové. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k měsíci Enceladu. Národní fotbalový tým čeká premiéra pod koučem Deniou a teploty dnes vystoupají až na 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. A po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupech staveb. Více doplňuje mluvčí archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.
6: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený. A výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
5: V Pohoří na Rychnovsku vybudují nové multifunkční sportovní hřiště. Sportovní areál bude za tělocvičnou v centru obce a radnice za něj zaplatí víc než 9 milionů korun. Práce by měly začít ještě na podzim a hotovo má být do srpna příštího roku. Hřiště bude sloužit školám, místním spolkům i veřejnosti.
7: Sportovní areál nabídne například hřiště pro streetball, volejbal nebo tenis. Povrch bude z umělé trávy a areál doplní oplocení, osvětlení a výsledková tabule. Součástí bude také atletická dráha se 4 běžeckými dráhami a doskočištěm. Vedle sportoviště vznikne i nové dětské hřiště s herními prvky. Z Pohoří na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
8: Robí to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou a spolu vymyslíme nové řešení.
9: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
8: Předcházející mise potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučininy.
9: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edenu ve 8:45 večer přivítají Chorvaty. Reprezentaci čeká premiéra pod španělským trenérem Deniou a kapitán Ladislav Krejčí je před startem nové éry optimistou.
10: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to půjde cestou, jakou si všichni přejeme.
0: Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, v Polabí bude až 22 a na horách maximálně 15. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Se zdržením počítejte na 61. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř. Pravý pruh je tam neprůjezdný kvůli nehodě 3 osobních aut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
11: Krásné sobotní dopoledne vám v tuto chvíli z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a dnes si pochutnáme na polévce. No a pokud máte rádi celer, tak věřím, že recept vyzkoušíte a taky přitom uděláte i něco pro své zdraví. Věřili byste tomu, že tato nenápadná zelenina je doslova plná benefitů? V celeru najdete například vitamin C, beta-karotén i flavonoidy, které pomáhají tělu bojovat proti volným radikálům, čili těm molekulám, které nám škodí a hlavně urychlují stárnutí. No a to už je pádný důvod pro to, abychom ho konzumovali častěji, že? Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

0: viac môj.
1: Polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den a pokud budete vařit s námi, zkontrolujte si, jestli máte všechny suroviny po ruce. Potřebujete 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, jednu cibuli, 100 ml smetany, jednu červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej a 6 snítek tymiánu. Tak to jsou suroviny, které budete potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Radek Pálka nám řekne, jak on suší a marinuje houby. Dozvíte se, jak je připravovali naši předkové. A myslím, že budete hodně překvapení a že si řeknete, že by to stálo za vyzkoušení. Poradíme, jak si ještě pochutnat na celeru a přidáme recept na mandlový koláč. Tak taková je tady naše nabídka. Doufám, že se vám líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte asi tak 3 lžícemi olivového oleje a restujte na pánvi za stálého míchání tak 5 minut, prostě do zlatova. No a po opečení dejte stranou. Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě při tak těch 160 stupních asi 30 minut. Pak osolte, opepřete, posypejte uzenou paprikou, promíchejte a společně asi tak ještě 3 minutky dopékejte. Poté celer vyjměte, brambory a cibuli oloupejte, ty brambory nakrájejte na menší kousky a cibuli nahrubo. Cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, po 5 minutách přilijte 900 ml vody, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak 20 minut. A pak tedy přidejte ten pečený celer, polévku rozmixujte, zjemněte smetanou a přidejte tymián otrhaný od stonků. Papriku nakrájejte na kostičky, orestujte ji v pánvi na zbylém oleji, přidejte do polévky a můžete podávat. A nezapomeňte na ty krutonky, co jste si udělali. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si hezky zahrajeme a pak už se vydáme na houby. Radek Pálka nám minulý týden nabídnul guláš a dobrý tip bude mít i dnes. A to už za chvíli.

0: Před chvílí jsem slibovala, že se vydáme opět na houby, a to proto, protože je máme rádi, rádi na ně chodíme a taky je moc rádi čistíme, že, pane Pálko?
1: No, to musím říct, že teda to je disciplína, která úplně jako nepatří těm oblíbeným.

0: Ještě když manželka nejedla ty houby, no. No, takže když jsme ještě ty houby nekonzumovali v takové velkým, tak my jsme opravdu velkými milovníky sbírání hub. Takže jsme jeli klidně x desítek kilometrů na houby, nazbírali jsme třeba 5 košů hub a už cestou jsme volali známým a ty houby jsme rozdávali jenom, abychom se vyhli tomu čištění.
1: Zeptám se, a čistíte už trošku i v lese?
0: Určitě. Snažíme se přinést ty houby, co nečistí. Jak to čistíte v tom lese, takže doma jsme to měli zpracovaný během chvilky. Horší bylo to sušení, protože my jsme samozřejmě něco svařili, něco jsme zavařili, něco jsme zali do mrazáku a pak jsme teda sušili a já jsem od pátku vlastně do neděle 3 dny jsme v kuse sušili ve 2 sušičkách, pořád to jo dokola. Sesypával jsem to na rošty, pak jsem to ještě dával do trouby dosušit, protože to bylo nekonečný. Jo.
1: Tak neřekněte dobrou radu na to téma sušení hub, když jste to tady takhle zvládli. Jak na to, abychom je opravdu usušili správně, aby byly tak, jak mají být, a jak je potom skladovat?
0: No, hele, naši, ještě když jsem byl malý, protože nebyly ty sušičky, tak je opravdu krájeli třeba na strašně tenký plátky, dávali je prostě na papíry nebo na nějaký noviny a sušili to na půdě. Pak se to strašně pracně z těch novin dostávalo dolů a byly ty houby takový jako černý. Jo. Nám se opravdu osvědčily ty sušičky, které prostě používáme celoročně na byliny, na zeleninu, na ovoce. Krajeme ty houby vůbec ne na tenko, ale krajeme je třeba nějaký 4-5 mm, opravdu jako relativně silný kusy. Dává se to do ty sušičky vedle sebe, aby se to moc nepřikrývalo. No a prostě se to suší, dokud ta houba není jakoby suchá. Tím pádem ty houby zůstanou krásně bílý. Oni opravdu jsou čistěnky. A potom se ještě musí dosušovat, protože když to vyndáte ty sušičky, oni krásně šustí, pak je dáte ještě vedle a stejně zvlhnou. Takže pak je třeba necháváme ještě týden na nějakým sítu nebo do bedínky, kde dám papír ze sporu, dám tam ty houby, dám papír nahoru, ten papír vytáhne tu přebytečnou vlhkost, oni doschou na vzduchu. Takže když už jsou opravdu suchý, že prostě cítím, že jsou tvrdý, že šustě, když tam dám tu ruku,
1: že křupnou,
0: že už tam není ta vlhkost, tak pak je dáme normálně do sklenic. A mám teda 2 varianty, ale zatím se mi úplně jako bych neřekl, která je lepší, protože mám jednu variantu, kde mám plátěný nějaký sáček, takže vlastně ty houby můžou celou tu dobu jakoby dýchat a prosychají a jsou v pohodě, vydržejí i několik let. A pak mám sklenice, kde taky vydržejí několik let. Takže úplně nechci říkat, tohle je správně nebo tohle správně není.
1: No tak teď už víme, jak správně sušit a já se zase dívám do těch vašich poznámek a vy tady máte, a to mě zaujalo, to si myslím, že by posluchače taky zaujalo, a vy tady máte téma marinované houby. To zase neděláme tak často, že bychom je marinovali.
0: No tak jako marinovaný, tak on se dělají se v kyslé nálevu, že? To se dá si říct, že jsou tak jako marinované. Ale dělají se jakoby různě. Právě, že já to mám třeba rád, a to zase třeba, my jsme dělali ty houby po Italsku a ty Italové s tím krásně pracují, protože to dávají do toho olivové oleje a přidávají tam třeba citronovou šťávu a může to být jenom krátkodobý marinování, takže vlastně jenom je popeču ty houby, dám tam citronovou šťávu, trošku třeba česneku, nějaký bylinky, olivový olej a nechám je jenom lehce rozvonit. A nebo já jsem si třeba dělal opravdu houby v olivovém oleji. Takže opečený houby zalit olivovým olejem, snítka třeba tymiánu a pak jsem to dal normálně zavařit, třeba na těch 80 stupňů a 10 minut, jenom aby se to celkově prohřálo, aby se to zasterilizovalo. Takže i to marinování lze a dá se to marinovat fakt jako do čehokoliv. Ta houba má totiž úžasnou vlastnost, proto to je houba, že vlastně do sebe absorbuje veškerý chutě. To znamená, co jí dáte, to na vám prostě potom naservíruje na ten talíř. Jo. Já vím, že třeba jsem tady zmiňoval ten citron, že to je taková věc, která úplně jako není běžná, ale zkuste si, udělejte si ty houby fakt na tom, na trošku cibulky, olivový olej, trošku másla a kápněte tam citron. To úplně změní chuť ty houby. A zase třeba k tomu kuřecímu masu nebo k nějaké rybě, jenom jako příloha opečený houby, to je fantastický.

0: Polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to. Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte olivovým olejem a restujte na pánvi za stálého míchání prostě hezky do zlatova. Dejte je stranou, pak je dáte nakonec na tu polévku. A jak na tu polévku? Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě asi tak 30 minut, říkali jsme. Trouba vyhřátá na těch 160 stupňů. Osolte, upepřete, dejte uzenou papriku, promíchejte a společně asi tak ty 3 minutky dopékejte. Poté celer vyjměte, brambory a cibuli oloupejte, brambory nakrájejte na menší kousky, cibuli nahrubo, tu cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, pak přilijte 900 ml vody, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak těch 20 minut. Pak už tam přisypejte ten celer, polévku rozmixujte, zjemněte smetanou a přidejte tymián otrhaný od stonků. Papriku nakrájejte na kostičky, orestujte ji v pánvi na tom zbylém oleji a přidejte do polévky. No a můžete podávat. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud vám náhodou zbyde celer, máte ho prostě moc, tak tu pro vás máme dobrý tip. A je to vlastně tip od vás. Získala ho Jitka Slezáková na jedné akci pro zahrádkáře a je dobře, že si sebou vzala mikrofon.
1: Tak vy se tady díváte se mnou právě na ty dobroty, už jste chutnala?
2: Ne, nechutnala jsem, ale vám řeknu, my jsme měli teďka v sobotu večír doma cerelovou pomazánku, ale jíme to jako salát, no něco fantastického. Nějaký přiměřeně velký celer, najemno nastrouhat, syrovej, očištěný, pak se tam nastrouhá 20 deka ajdamu, 20 deka měkkého salámu, dá se 5 uvařených vajíček a najemno 2 cibulky, ne moc velikánský, ani ne malinký. A trošku přisolit a zamíchá se to majolkou. Na tohle, když byste dělala celý tohle množství, jakože 5 vajec, tak celou velkou tu 4-litrovou majolku. A můj přítel si to v sobotu posypal pepřem a říkal, že prostě to zkazil, že opravdu jenom přisolená, je to výborný, teda opravdu jako.
1: Děkujeme.
2: No a pak ještě z cerelu nakrájet 0,5 cm plátky, malinko je ovárnout a do toho mezi ně, potom do ovárnu teď dáte plátek nivy a obalit jako řízek. A tím, že ho ovárnete, tak se nemusí prostě tak dlouho smažit, že ta niva nevyteče a je to fakt hrozně dobrý. A měli jsme na to tatarku a rozšťouchaný brambory a to byl u nás zeleninový víkend takhle, ale je to fakt dobrý, oboje.
1: To jste si užili doma.
2: To jsme si užili, no.

0: to. Polévku z pečeného celeru budeme dnes podávat a před chvílí jsme slyšeli dva tipy, jak si na něm pochutnat, a přidáme ještě jeden, a sice na celerové hranolky. Stačí bulvu nakrájet prostě na hranolky, promíchat s olejem, solí a oblíbeným kořením a upéct v troubě hezky do křupava. No a ještě na jeden tip jsem si vzpomněla. To byl tip od Jany Lukešové a byl, jak se říká, k nezaplacení. Ochutnala jsem totiž něco, o čem jsem byla přesvědčená, že to je slanina. A co myslíte? Nebyl. Byl to celer nakrájený na ty nejmenší kostičky, který pak osmahla na olej hezky do zlatova a úplně nakonec posypala solí. No a tyhle ty kostičky přidala k haluškám s brinzou. Byla to dobrota. A že to není slanina, bych vážně nevěřila. Tak to bylo pár dobrých tipů a teď se zase vrátíme k tématu houby, které mimochodem už dávno měli rádi i naši předkové. No a o tom si budeme povídat s paní Mirkou Tajchmanovou.
1: Zajímavé, že to bylo dostupnou surovinou i třeba pro měšťanské kuchyně, protože venkované houby pozbírali, donesli na trh a dala se koupit nejrůznější škála houb.
2: Když se tak podíváte tedy po těch receptech zpátky, vždycky se vás ptám, jestli je tam něco, co by nás třeba i zaskočilo.
1: Nejstarší způsob úpravy houb, tahle ten způsob se datuje do Podkrkonoší, zhruba do doby, kdy se tam vlastně pálilo v milířích dřevo. A byl to recept na roštění hub. Takže ty houby oni vlastně napichovali na klacky a na klobouček té houby dali kousíček slaniny. A tuhle houbu vlastně nad ohněm opékali tak dlouho, dokud se ta slanina nedoškvařila. Vlastně ta masnota se nevsákla do té houby, takže ta houba dostala chuť trošičku po mase. Tím, jak se to vlastně další dobu dělalo, tak to chytlo vůni uzení. A tak to byl nejstarší způsob úpravy hub.
2: Ale já vám musím říct, že je výborný.
1: Já si myslím, že to nemá život.
2: No, jaká byla asi tak nejčastější úprava těch hub, když se podíváme tedy do těch kuchařek?
1: No, v kuchařkách najdeme jednak houbové polévky, houbová omáčka, která zase byla jednoduchá, podávala se s brambory, s chlebem, s čímkoliv, ale byly to i nejrůznější zapékané houby, pečené ať v tom klasickém hubníku, který známe, nebo v kombinaci třeba s bramborama, v kombinaci se zelím, později se objevuje třeba kombinace rýže a houby. Samozřejmě potom i nejrůznější ty houbové nádivky, doplňky k masu, zavařované houby a podobně.
2: Co z těch starých receptů je třeba už zapomenuto a co by stálo za to si připomenout, co by stálo za to si vyzkoušet, protože ty houby máme vlastně, to je zajímavé, rádi dodnes.
1: Určitě houby patří na český stůl a do české kuchyně zcela neodmyslitelně. Já jsem třeba vyčetla krásný recept, který může uspokojit milovníky chleba, topinek a jednoduchých záležitostí. Je to recept na chloubový houbové s hořčákem. Když jsem četla nejdřív ten nápis, tak jsem si neuvědomila, že hořčák není to, co známe hořčák dnes, ale je to vlastně kozí sýr. Tak naše babičky říkali kozímu síru. Takže tím pádem to je malinko zdravější záležitost. Dělá se to úplně jednoduše, že krajičky starého chleba se potřou máslem a dají se do trouby. Mezitím si podusíme houby s pepřem, s cibulí, umletým koriandrem. V původní receptuře byl i hřebíček. Tuhle tu podušenou směs naklademe na ty topinky, co už máme v troubě, a na vrchu se měl nastrouhat ten kozí sýr, nebo tvrdý tvaroh můžeme dneska změnit, nebo cokoliv z těch mléčných výrobků.
2: No,
1: a
2: já myslím,
1: to se
2: že
1: už
2: ten,
1: nechá jenom zapéct.
2: Já myslím, že ten kozí sýr na tom udělá zase tu svoji specifickou.
1: Určitě dělá specifiku na tom.
2: Vy jste říkala, že naši předkové dělali houbové omáčky.
1: Ty houbové omáčky byly spíš v podobě hodně hustých kaší. K ním se maso 100% nedávalo, podávalo se k tomu buď chlapa, nebo se k tomu podávaly vařené brambory.
2: Máme recept na houbovou omáčku, jak dělali?
1: Máme recept na staročeskou houbovou omáčku. Nejdřív spěníme cibulku, potom orestujeme houby, zalejeme vodou a necháme je podusit do měka. Do těch podušených hub se zamíchá vlastně jenom smetana zase s moukou a nechá se to provařit a nic vlastně jiného není potřeba.

0: polévku z pečeného celeru budeme dnes podávat. Za chvíli už budeme mít hotovo, přesto zopakuji vám, kteří jste přišli později, jak na to. Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte olivovým olejem a restujte na pánvi za stálého míchání hezky do zlatova. Dejte stranou, pak budete dávat navrch těsně před podáváním. Polévka. Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě. Těch 160 stupňů by tak měla mít asi 30 minut. Pak osolte, upepřete, posypejte hezky uzenou paprikou, promíchejte a ještě chvíli dopékejte. Pak celer vyměte, brambory a cibuli oloupejte, brambory nakrájejte na menší kousky a cibuli na hrubo. Tu cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, po 5 minutách přilijte vodu, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak těch 20 minut. Pak tam přidáte ten pečený celer, polévku rozmixujete, zjemníte smetanou a přidáte tymián, otrhaný pochopitelně od stonků. Papriku červenou ještě tady máme, tu nakrájejte na kostičky, orestujte v pánvi na zbylém oleji a přidejte do polévky úplně ke konci a můžete podávat. Tak to byl tedy recept pro dnešní den, na co si dáme teď. Koláč. Koláč z mandlové mouky. Ten nám nabídne paní Kateřina Hájková a myslím, že potěší i vás, kteří máte bezlepkovou dietu. Tak pojďme na to. Co potřebujeme?
1: Potřebujeme 2 hrnky mandlové mouky, hrnek cukru, já jsem známá tím, že sladím míň, tak já bych dala 0,5 hrnku, maximálně 3/4. Potřebujeme 2 žloutky a 4 bílky. Oni právě ty bílky nám podrží tu mandlovou mouku, aby se nám to nerozsypalo. Potřebujeme 0,5 hrnku oleje nebo rozpuštěného tuku a hrnek mléka a opět, kdo nemůže, může použít bez problémů bezlaktózové anebo alternativní mléko rostlinné. Na náplň potřebujeme 2 jablíčka, skořici a drobenku. Tak a práce je jednoduchá, koláč je rychlý, bílky vyšleháme do tuhého sněhu, ve druhé míse vyšleháme žloutky s cukrem, přidáme olej, mléko, vše vyšleháme. Přidáme mandlovou mouku. Vmícháme sníh, vlijeme do formy na pečící papír. Poklademe dušenými jablíčky se skořicí a posypeme drobenkou. Drobenku já preferuju a dělám z rýžové a ještě radši z pohankové mouky. Pečeme na 170 stupňů do zlatova. Máme krásný vonavý koláč, nahoře drobenka, jablíčka a pod tím to mandlové těsto. Úplně luxusní.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd. Bude to polévka z pečeného celeru. Věřím, že pokud jste začali vařit krátce po 11. hodině, tak jako my, tak už budete mít určitě hotovo. Tak tedy ještě, než začnete podávat oběd, poznamenejte si suroviny na příští týden. To si připravíme zapečenou tresku s bramborami a my si ji pěkně vylepšíme. Takže co budete potřebovat? 700 gramů filetu tresky, 400 gramů brambor, tak to je celkem z názvu jasné, ale teď 300 gramů šeri rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snítky tymiánu, čerstvou petrželku, citron a ještě pepř. Takže 700 gramů filetů tresky, 400 gramů brambor, 300 gramů šeri rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snítky tymiánu, čerstvou petrželku, citron a ještě pepř. Tak, rychlá kontrola. Treska, brambory, šeri rajčata, olivy, šalotka, bílé víno, olivový olej, česnek, sůl, tymián, čerstvá petrželka, citron a pepř. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. No a já doufám, že budete. Tak, suroviny známe, uvařeno máme, co zbývá? Přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy. Tak tedy, dobrou chuť a mějte se hezky.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prodloužený víkend pohlídá provoz na silnicích víc policejních hlídek. Ski resort Černá Hora Pec nabírá zaměstnance na zimní sezonu. Čeští fotbalisté nastoupí večer v Lize národů proti Chorvatsku. A sobota zůstane slunečná s teplotami od 17 do 20 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Provoz na silnicích bude celý prodloužený víkend hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Obec Libňatov získala hlavní cenu v soutěži Buďte inspirací 2026. Vyhlašuje ji regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Ocenění získal projekt, díky kterému je obec letos soběstačná v zásobování pitnou vodou. Využívá vlastní prameniště Tomkova studna a díky novému systému přestala nakupovat vodu ze skupinového vodovodu. Podle prvních propočtů tím sníží náklady až o 85%.
2: Součástí projektu jsou také chytré vodoměry a dálkový monitoring, které pomáhají odhalovat úniky vody. Čerpací stanice navíc využívá elektřinu z obecních fotovoltaických elektráren. Cenu veřejnosti letos získala Kačinčina Pohádková říše, za kterou stojí dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory. V internetovém hlasování dostala nejvíc hlasů z 11 přihlášených projektů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Krkonošský ski resort Černá Hora Pec zahájil nábor zaměstnanců pro zimní sezónu. Počet zaměstnanců každoročně zvyšuje o stovky pracovních pozic v provozu ski areálů, lyžařské škole a službách nebo v gastronomii. Předpokládané zahájení sezóny je o posledním listopadovém víkendu. Pracovní místa nabízí ski resort podle konkrétní profese v Jánských Lázních, Peci pod Sněžkou, Černém Dole, Velké Úpě nebo Svobodě nad Úpou. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Deni. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
3: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, v Polabí na 22. Na horách naměří 11 až 15 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Sobotní poledne máme tady, budeme si dělat radost. Možná někteří až teď vstáváte, protože noc byla dlouhá, noc vědy přilákala i do krajského města mnoho lidí, kteří si chtěli prohlédnout třeba nový kampus u fakultní nemocnice. Potkala jsem tam řadu známých i neznámých tváří a bylo to milé, hlavně program velmi zajímavý, i když osobně jsem chvílemi nevěděla, jestli jsem na farmaceutické nebo na lékařské fakultě. Tím, jak jsou v jedné budově, patra mi přišla jako jedno velké bludiště. ale velmi moderně a čistě vše zařízené, vybavené. Studenti to v příštím týdnu určitě krásně zabydlí. A vy se můžete zabydlet i u nás v Písničkách a kromě pozdravů k svátku narozeninám dát samozřejmě vědět i o dalších zajímavých akcích. U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
4: Vlak RB RegioJet.
3: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
5: Hasta la vista, baby.
3: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
5: I'll be back.
3: 45 má tenistka Serena Williams.
6: You owe me apology. I have never cheated in my life.
3: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít, pokud kliknete na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam najdete písničkový formulář a do třetice z těch písemných variant můžete poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Jako první musí být ale slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Zavolat určitě nejrychlejší a této příležitosti využil pan Zdeněk, kterého už zdravím. Dobré odpoledne.
2: Zdravím taktéž vás, jedničkou redaktorku Hradeckého rozhlasu, a to je bez diskuze. A díky za to, že jste našla Daniela Landu.
0: No jasně, karavana mraku, no mraky na obloze minimálně dnes, ale pane Zdeňku, nebudou. Dívám se i na tu předpověď, je báječná, tedy na ten konec října, září. Už jsem v říjnu, vidíte to, září ještě máme. Až 22 stupňů Celsia dnes bude, tak co chystáte, plánujete, půjdete někam?
2: Já nikam nepůjdu, ale já nevím, jestli jsem se vám zmínil, já jsem slepej.
0: To jste ale říkal, to vím, ano.
2: No dobře, ale vyženu svoje lidi do lesů.
0: Aha, nebo na houby.
2: Je tam přeršou houb, jo. Která mi donesla takovou návarku, že ještě z toho jsem zblázněnej teď.
0: Je, no tak ale bude chutnat, budou zásobičky, tak se opatrujte a užívejte příjemného dne. Třeba i s námi. Mějte se krásně, pane Zdeňku.
2: Jak jinak, s váma vždycky. Díky.
0: Naschledanou.

0: Máme to i s potleskem, možná s potleskem pro pana Jaromíra, který se teď dovolal do našeho vysílání a říkal mi, že nás poslouchá 20 let. Asi čtyřikrát to zkusil, nevyšlo to, takže dnes poprvé ve vysílání. Pane Jaromíre, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, moc vám děkuju.
0: Vy jste z toho dojatý, vy jste říkal, slavil jste svátek ve čtvrtek. Teď jste mě dojal taky, tady, že jste z toho takto až hotový. Od Jaroměře voláte, písničku jsme vybrali, chtěl jste romantickou, hodně od Nazaretu. Hodně lásky je potřeba na tu vaši adresu, že?
1: Jo, dobře.
0: Dobře.
1: A kdybyste zkusili od toho motora, jo, neby byl...
0: Jo, vy jste chtěl pustit písničku z YouTube, ale to nejde z YouTube. Opatrujte se, pane Jaromíre, ta písnička, ta druhá volba vaše, ta dopadla, tu jsem našla v našem audioarchivu, tak posílám hodně lásky a dodatečně všechno nejlepší k těm vašim jmeninám.
1: Moc krát děkuju.
0: A příjemný poslech našeho vysílání. Naschledanou.

0: 12 hodin, 23 minuty na Novopacko také pozdravíme. Pan František se k nám do vysílání dovolal. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Pavlo. Já bych chtěl poslat písničku našemu Pavlíkovi, protože nedávno měl 17. narozeniny, už je to 15. září, ale včera nám udělal velikánskou radost, protože udělal řidičský průkaz skupiny B, takže napsal plný počet bodů a měl bezchybnou jízdu, takže mu chceme popřát, aby si to užil, a ta písnička je taková, aby si moc nevyskakovala, nemyslel si, že to je všechno taková pohádka, tak právě proto tahle písnička.
0: Řidič tvrdý chleba má, je to jasné.
1: Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, ať se mu všecko daří a ve fitku a ve škole. A...
0: No krásné, je vidět, že je to krásná rodina ta vaše, ale zaujala mě ta sedmnáctka, 17 let, protože to je opravdová novinka, že v 17 letech už mohou řídit děti, ještě jsou to děti vlastně.
1: Ale musím mít s sebou mentora.
0: Tak, takže tatínek bude dohlížet na
1: tatínek,
0: ten tvrdý chleb.
1: Maminka. Babička tam ještě se taky myslím.
0: Babička bude jezdit, se, no, zapsala no, se, ono no, to musí být zapsané, no, že aby mohli jet.
1: Čtyři, myslím, že čtyři mohou se tam zapsat lidi, kteří musí mít, myslím, 10 roků praxi v řízení vozidla. Takže takhle to mají ošéfovaný. Ale my už nejsme v tomto, to není pro nás novinka, protože my jsme tohle už aplikovali na Vojtíka, který dělal papíry před 3 rokama, takže už i tam jsme to právě takhle praktikovali.
0: No je to užitečné pak, že se člověk může vystřídat
1: dobrý,
0: po cestě.
1: Já to chválím, protože můžeme si do toho kafrat obou straně.
0: Ze všech stran. No šťastnou cestu vám všem řidičům, šťastnou cestu a hodně spokojených kilometrů. Pavlíkovi gratulace a nashledanou.
2: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

dvojnice, trysky, přerušováč to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost

0: pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Už již nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při...
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už nahlížím i mezi ty písemné pozdravy, protože i těch písemných přišlo poměrně hodně, tak to propojíme trošičku. Pacienti se ozvali, prosíme písničku pro zubní lékařku Ludmilu Jánskou. Přejeme hodně zdraví a krásný podzim, ať se vše daří, vzkazují pacienti. Pak je tady pozdrav od paní Vlasty z Pěčína, která prosí o zahrání písničky Hastrmane Tatrmene, jen tak pro radost. A písničku věnujeme ještě oslavenkyni paní Denise Králové, která právě dnes slaví narozeniny. Krásný narozeninový den přeji, přátelé.

0: A teď už pan Ondřej ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Krásné odpoledne, sobotní, víkendové. Dobrý den.
1: Já vás pozdravím, jsem rád, že vás slyším.
0: Děkuji. Jak se máte? Odpočíváte přes víkend?
1: No tak relaxuju a užívám si pohodovou sobotu vlastně. Chtěl říct pohodovou neděli, jak jsem samozřejmě, ale sobota je vlastně. No a tady, jestli můžu, tak tu písničku, co jsme vybrali, jenom určitě všem, kteří mají krásný, prodloužený pohodový víkend před sebou, vám a hlavně všem úžasným lidem.
0: No, prodloužený víkend, to je dobře, že to zmiňujete, protože někomu začaly opravdu ty 3 dny relaxace volná, k tomu myslím ta písnička jako dělaná, protože kdo je ve vodorovné poloze, to se to bude odpočívat. Tak zdravíme i vás.
1: Takže vy všechny 3 dny pracujete, že? Pokud se
0: no, nevím. Ale tak já jsem tady ráda.
1: No, já vím, no.
0: Tak ať se hezky poslouchá písnička pro radost všem. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuji.

Další písnička od srdce za námi, a protože láska má tisíce podob, musím se s vámi teď podělit o jednu věc, která mě před chvílí opravdu pobavila. Výtvarnice Kateřina Šedá dala dohromady, to určitě víte, velkou národní sbírku zlozvyků a občas z něj vybublá něco, nad čím zůstává rozum stát. No právě teď jeden 46-letý zámečník Lukáš se tam přiznal k jedné věci. Prý když si k němu přijde nechat udělat klíč krásná holka, na kterou podle svých slov nikdy mít nebude, tak on si udělá ještě jednu kopii jejího klíče, prý na památku. A teď pozor, prý už jich má v šuplíku celou sbírku a občas je z nudy zkouší ve vlastních dveřích. Tak těžko říct, jestli je to ještě romantika, nebo spíš materiál pro kriminálku. Každopádně zkoušet cizí klíče ve vlastním zámku, to je dost nejistý zlozvyk, tak my pro vás máme samozřejmě ten zaručený dobrozvyk a tím je ladit dál naše vysílání a poslouchat písničky, protože sem mám pocit, každý klíč pasuje přesně tam, kam má. A když jsme u těch hezkých vzkazů a písniček na přání, tak pojďme hned na další pozdrav. Je tady prosba, abychom zahráli Janě Nicholsonové k 51. narozeninám. Všechno nejlepší přejí Martin a Simona.

0: Z ráje nás teď chce pozdravit pan Pavel, protože když mi popisoval, co tam všechno má, tak možná nejkrásnější období roku pro vás, toto roční období, kdy svítí sluníčko a kvete to tam ještě. Vítejte, dobrý den.
1: Já mám rád všechny.
0: Všechny období, roční období, to je ideální.
1: Já to podzim, zima, nic se nic neděje, teďka to začíná žloutnout, je to nádhera.
0: No já vidím úplně ty ocůny, jak jste mi je popisoval, jak ta vaše čubinka tam pobíhá po té louce. No smějte se, máte radost, to je dobře, chcete se podělit, to je taky dobře.
1: Čubinka, Milenka, no já bych chtěl právě nechat zahrát svý...
0: Kamarádce?
1: Švagrový a její dceři, to jsou Jindřišky a druhá dcera, to je Andrejka, ta má dneska svátek, takže všem děvčatům takhle...
0: Krásný den, všechno nejlepší.
1: Jsou výborný a máme rád a dcery stavej.
0: Je to slyšet.
1: Jedna je v Praze, druhá je taky v Praze a... Ty jsou za Pardubí třeba, to je jedno.
0: Mají to z ruky trošku, ale takhle to propojení skrze vysílání určitě je také funkční. Taky vám krásný den, pane Pavle, opatrujte se. Naschledanou.
1: Houby. A já jsem našel tuhlete sajrajtu 15 kilo, takže i když jsem se rozdělil se všema, to jak já jsem to rozdělal asi na 5 míst.
0: To jste říkal, že jste skromný. Mějte se krásně, jdeme na další pozdravy. Tak opatrujte se a hezké dny. Naschledanou. Písnička, ta další následující, kterou jsme vybrali, tak ta poletí ještě na další adresu, bude pro paní doktorku Hamanovou, paní doktorku Česákovou, pana doktora Talába, pana doktora Bednáře i dalšímu lékařskému personálu a všem zdravotním sestrám i ostatnímu personálu fakultní nemocnice Hradec Králové za laskavou péči a přístup k pacientům. Děkuje a písničku posílá Petr Lokvenc z Hradce Králové.

také děkuji za písničku. Zdravíme také do Hořic pana Tomáše, který dává vědět, že je s námi a že se příjemně poslouchá. Děkujeme. A je tady pozdrav také od paní Lenky z Hradce Králové, která by chtěla nechat zahrát všem, kteří jste s námi písničku od Davida Kollera. Tak tady je.

0: rukamav.
1: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, paní Eva, také s námi. Dobré odpoledne.
2: Krásné, sluníčkové, pohodové odpoledne. Přeju všem hodně štěstí, zdraví, ale hlavně naši Evelince na Jaromíra měla kulatý deset. A tak jsme včera slavili, měli jsme se dobře, chtěla dorta z melouna. A tak jsme si to užili. A hlavně jí přeju hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu ve škole, v koníčkách. A byla stále tak úžasná, jako je. No máme ji všichni rádi.
1: Písnička je připravená pro Evelinku.
2: Ještě bych to chtěla poslat Adélce, tu písničku, a mamince milovaný. A pak ještě naší rozhlasové rodině, paní Lidušce do Jičína a paní Růžence do Rychnovska, protože ona nám taky posílá.
1: Dobře, písnička pro všechny. Mějte se krásně, hezký víkend. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A písnička bude ještě pro vnučku Andrejku Novákovou k dnešnímu svátku. Andrejku Novákovou z Jičína. Pozdrav písničkový posílá babička Katka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Teď finále písniček Od srdce, těch poledních, těch pozdravů je tady opravdu mnoho. Omlouvám se, že nedojde na všechny písničky, které jste si přáli, ale něco určitě bude moci zaznít i po 17. hodině. Každopádně zdravíme paní Danu. Paní Sylvie také dává vědět, že je s námi a myslí na všechny oslavence. Pan Josef zdraví Andreu Novákovou, vdanou Kábrtovou, která slaví svátek. A ještě je tady pozdrav s prosbou pro paní Janu Odlibáně, které děkují tady dotyční za milé pozdravy. Písnička by byla pro pracovníky záchranné stanice Jaru Jaroměř, kteří se starají o handicapovaná zvířata, jako je například čápice Cecilka, a zároveň i pro všechny čápomily. Pohodový víkend všem přeje Sojka od Krakonoše. No a ty další pozdravy samozřejmě v našem vysílání po 17. hodině. Po zprávách už s vámi bude Pavel Kudrna a jeho výlety. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se po 14. hodině. Hezkou sobotu. Nocí bez dna.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Stavba obchvatu u Libic na Jičínsku začne v listopadu. Roste zájem škol o zapojení do programu Erasmus+. Evropští tenisté vedou nad výběrem světa v Laver Cupu 3-1 a dnešek zůstane slunečný s teplotami do 20 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat u Libic na dálnici D35. Práce začnou v listopadu. Miliardová investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu. Obchvat bude měřit 1,5 kilometru a povede východně od obce. Podrobnosti upřesňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Součástí této stavby je také přeložka silnice první třídy číslo 16, která bude dlouhá přes 2 kilometry. Bude tady 9 mostů, budou tady 4 protihlukové stěny přes 1500 metrů a taky mimoúrovňová křižovatka u Libic.
3: S dokončením obchvatu se počítá v roce 2029. Zájemci si dnes můžou prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam až do 16 hodin pořádá den otevřené dálnice. 2-kilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Celý víc než 6-kilometrový úsek plánují silničáři otevřít pro řidiče v polovině prosince. Do studijního programu Erasmus+ se zapojuje stále víc základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí víc než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola sama.
6: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
3: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko a Francie.
4: Sport.
3: Tenisti Evropy vykročili za vítězstvím v Laver Cupu. Po úvodním dni exibičního turnaje vedou v Londýně nad výběrem světa 3-1 na body. Jeden z nich Evropanům zajistil i český reprezentant Jakub Menšík, který po boku Španěla Alcaraze vyhrál 4 hry proti kazachstánsko-americké dvojici Bublik Fritz.
4: Počasí.
3: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 11 až 15 zafouká slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli stavebním pracím je uzavřena Smetanova ulice v Chlumci nad Cidlinou. Uzavírka skončí 4. října.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v Pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými lačnovskými skalami.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných dolů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Dánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruha a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku Z čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka Z čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Dulková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky, prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Taky, no, a on pak šel z Ameriky, teď co bude dělat v Praze, tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal na kus papíru, oni mu nic neřekli, odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí to... tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní. Jako její vztah Kuděj. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13 místě. 13 let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl větší umplce v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: který
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jinak by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříže je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, tady je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu
1: je
2: sedí.
1: Je to konsolidovaná socha. Ta nemá dlouhou historii. První konsolidovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal, prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu.
3: No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost, a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golémovi a vaším úkolem je, ano to,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Varčnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to vagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Kvůli přestavbě Hradeckého nádraží budou od 1. října na třech tratích výluky. Čeští vodní slalomáři zabojují na evropském šampionátu v Itálii o medaile v kajak krosu. A noc bude většinou polojasná s teplotami nejvýš 7 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové začne za hodinu druhý ročník sousedské akce Benešovka kulturní. Program nabídne divadlo pro děti, koncerty, výtvarné dílny nebo exhibici na laně nad největším městským bulvárem. Součástí bude i společná sousedská hostina. Setkání zaplní úsek od kruhového objezdu u takzvaného bajíčka po kruhový objezd u Kašny.
5: Třída Edvarda Beneše bude do půlnoci částečně uzavřená, a to ve směru do ulice Jana Masaryka. Ve směru na Podzámčí a Podstrání bude naopak průjezdná bez omezení. Změny se týkají taky městské hromadné dopravy. Linky s číslem 9, 18, 25 a 27 neobslouží své běžné zastávky a mezi stanicemi Štefánikova, Palachova a Mrštíkova pojedou po objízdné trase ulicemi Palachova a na Brně. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v našem kraji výluky. Vlaky v době výluk nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje. Nejdelší výluka od 1. října do 12. prosince bude na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Přestavba hradeckého nádraží by měla být hotová na konci roku 2031. Přinést by měla větší kapacitu přepravy a komfortnější cestování. Sport. Čeští vodní slalomáři zabojují na závěr mistrovství Evropy v Itálii o medaile v kajak krosu. Jakub Krejčí bude mezi muži obhajovat titul. Kromě něj budou na startu ještě Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. V ženské kategorii se představí Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková.
3: Počasí.
2: Noc přinese polojasno až jasno, od severu začne přechodně přibývat oblačnost. K ránu se ojediněle objeví mlhy. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2. V údolích čekáme ojediněle i přízemní mrazíky. Na horách naměří 7 až 3 stupně. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné dobré odpoledne, po 14. hodině otevíráme další hodinu plnou pohody, dobré muziky, milých tipů. Pokud rádi objevujete, obdivujete lidskou zručnost a nápadivost, ve vědecké knihovně je až do 8. října k vidění výstavní kolekce prací studentů slavné sochařské a kamenické školy z Hořic. Budeme o tom určitě mluvit víc v této hodině. Řidičská abeceda, ta bude dnes patřit zvířatům v autě a zvát vás určitě budeme i na jedno kouzelné setkání do Jiráskových sadů, kde se dnes chystá tak trochu jiný strašidelný les pro malé i velké odvážlivce. Tak budeme rádi, když s námi zůstanete a sobotu prožijeme společně i s hudbou, která je snad vašim uším milá.
3: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

12 minut po 14. hodině. Dívala jsem se před chvílí z okna z rozhlasu na Smetanovo nábřeží a musela jsem se pousmát, protože dnešní sobota je opravdu dnem jako korálek. Slunce svítí, lebe se krásně leskne, po vodě jezdí lodě, na dole na nábřeží korzuje spousta lidí a nakupují u stánku Mint Marketu a dávají si něco dobrého k jídlu. No prostě jen tam tak sedí u řeky a užívají toho krásného počasí babího léta. Je to milý pohled na tu pohodu kolem vody. Mě u toho napadlo i, že ať už dneska zkrátka děláte cokoliv, jestli máte odpolední směnu v práci, odpočíváte doma s kávou u toho otevřeného okna, pracujete na zahradě nebo si užíváte víkend někde úplně jinde na výletě, tak moc vám přejeme my všichni z rozhlasu, aby vám bylo stejně dobře a lehko na duši, jako právě těm lidem, na které jsem se dívala z okna. Hezké sobotní odpoledne.

0: Doznívají poslední tóny melodie Heal the World, kterou Michael Jackson považoval za své vůbec nejsrdečnější dílo. Tato melodie vznikla při jeho chvilce klidu ve větvích oblíbeného stromu na ranči Neverland a stala se inspirací i k založení stejnojmenné nadace na pomoc dětem. No je to přesně možná ten typ písně, který v člověku zanechá tiše rezonovat myšlenku, že každý z nás může udělat svět o něco laskavějším místem. Ale teď už zamíříme i do knihovny, jak jsem na úvod slibovala. Jediné mrknutí oka, vteřina soustředění nebo okamžik, kdy obyčejný materiál dostane duši i tvar. Právě z těchto důvodů se výroční výstava Střední průmyslové školy Kamenické a Sochařské v Hořicích jmenuje Okamih. Je nainstalovaná ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a ukazuje průřez celoroční tvorbou žáků všech tříd.
1: Je to tam mramor, měl by to být přímo karářský mramor, což je jeden z těch lepších mramorů, vlastně dal by se říct nejlepší na ty sochy.
2: Klasické sochařské řemeslo na výstavě reprezentuje například čerstvý absolvent František Kovář. Do vzácného bílého mramoru vytesal portrét předního českého mistra Kvida Kociána.
1: Měli jsme na to termín, který je vlastně cca jeden měsíc a ještě k tomu týden nebo dva, takže, ale pracujete vlastně v kuse během toho týdne, takže od rána o nějakých 7.50 do těch 16-17 hodin. Když jsem třeba řešil už ty detaily, ty oči, tu pusu, tak si člověk tak klidu jako brousil ten mramor a takhle.
2: Hned vedle mramorových plastik a děl vzniklých moderním 3D tiskem leží také sádrové modely pro oživení veřejného prostoru. Student Marek Kraus popisuje, jak na nich letošní maturanti představují prostorové návrhy komunitních atrií.
3: Tady jsou maturitní práce ze 4. ročníku. Něco bude určitě z 3D tisku, nějaký jsou ze sádry, hodně se tady dělá taková konceptuální tvorba, že se tady řeší nějaký sociální prostory. Měly by to být atria, ve kterých by se měly konat nějaký sociální eventy a různý jako schůze.
2: Podle vedoucího oboru kamenosochařství magistra umění Ladislava Jezbery je expozice výjimečná právě svou obrovskou rozmanitostí.
4: Máme výsostný materiál, který školu nějakým způsobem spoludefinuje, a to je kámen, takže je tady řada děl, které jsou realizované z kamene. Ať to jsou díla klasická, portrétní, anebo řekněme i taková jako experimentálnější. Kámen tady je v mnoha podobách, pak je tady z těch klasických třeba sádra, ale i materiály moderní jako 3D tisk. Samozřejmě potom v případě malby je tady olejomalba, malba akrylem, z těch klasických technik ještě kresba, grafika.
2: Právě plátna s malbami žáků jsou rozvěšená na stěnách po celé galerii. Vedoucí oboru doktorka Michála Jezberová vysvětluje, jak je pro studenty důležitá volnost v tvorbě.
5: Ta výtvarné umění má nepřeberné množství forem a my mezi nimi můžeme vybírat, každý den pracovat jinak. To je takový jako švédský stůl, i ta troška mě naplňuje optimismem, že se nám to stále daří.
2: Mezi vystavenými díly zaujme například poklidný pohled do korun stromu, vytvořený kvašem. Pro malířku Emu Ťahurovou z 2. ročníku představuje tvorba mimo jiné i lék na dnešní zrychlenou dobu.
6: To vnímám jako nějaký způsob uvolnění a zpomalení, zastavení v tom světě teďkon. Líbí se mi, jak jsem stihla a zvládla zachytit ten moment toho průhledu mezi těma stromama. To cítíte, když už je to hotový, tak to nechcete zas utáhnout.
2: Výstava Okamih je v galerii u Přívozu v přízemí Královéhradecké knihovny až do 8. října a vstup na ní je zdarma. Z Hradce Králové, Pavla Šimková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátem a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.

0: 26. září dnešní den přímo vybízí k tomu vyrazit ven s rodinou, zažijte něco hezkého a pokud ještě nemáte plán na dnešní podvečer, možná právě pro vás máme skvělý tip na něco navíc kouzelného, protože k nám do krajského města přijela Jitka Kadečková z Českého ráje, která už spoustu let pořádá netradiční pohádkové a taky strašidelné lesy. Paní Jitko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak když to hodně zjednoduším, vaším cílem je ostatním otevírat kouzelný svět pohádek a dětství?
1: Je to tak, no.
0: No, příroda, toulání, objevování, to je určitě přitažlivé a mnozí se rádi vracíme do dětství, ale slovo strašidelný, tak to u některých může vyvolat i obavy, nemyslíte?
1: No, my se právě snažíme to dělat tak, aby děti se naučily být odvážné, aby se nebáli těch strašidel, doprovodu rodičů si to prostě vyzkouště. Strašidla nejsou tak zlá, že jsou vlastně celkem milá, možná trošku divná.
0: No, překonáváte s dětmi společně ten strach a ukazujete bezpečí v té podobě i rodičů. První část programu od 4 odpoledne je dokonce koncipovaná přímo tak, že je bez strašení, jestli se nepletu, tak jak takové setkání se strašidlem u vás vypadá?
1: Přesně tak. No, dítě přijde na stanoviště, strašidlo ho přivítá, řekne mu, že je třeba smutné, že mu něco nejde nebo že má nějaký problém a že by potřebovalo pomoc.
0: To je krásné. Vy jste jako dítě určitě velmi ráda četla pohádkové knížky, viďte?
1: Ano.
0: No, věřím tomu, je to nádherné, nádherné, ale když se potom podvečer překlopí do toho šera a tmy, tak pro ty starší odvážlivce se ta atmosféra, jestli se nepletu, trošku promění.
1: Ano, to už strašidla trošku straší. Samozřejmě s citem není naším úkolem dítě vyděsit, jo, ale opravdu by překonal svůj strach, aby k tomu strašidlu třeba šlo, dalo si od něho život.
0: No, vy sama tvoříte akce řadu let, tak co vás na tom i po té době stále nejvíc baví?
1: No, asi to nadšení těch dětí. No a potom i rodičů, když prostě přijdou, řeknou, že se jim to moc líbilo.
0: To věřím, čerpat z té společné přízně pro danou věc. Když se podíváme konkrétně na ty Jiráskovy sady u Soutoku, to je krásné místo, já věřím tomu, že naši posluchači ve velké míře znají. Jak se vám líbí příprava akce právě na tomto hradeckém místě v parku?
1: No, je to opravdu pěkné, je tady prostě krásná příroda, je to udržované, jsou to krásné chodníky, takže můžeme jít kočárky, takže my jsme spokojeni.
0: Na co se děti na trase mohou těšit, kromě těch samotných pohádkových postav? Čeká je na konci nějaká památka za odvahu?
1: No, sbírají se životy od strašidel, do diplomu se sbírají samolepky. A za životy si můžou děti koupit ve strašidelném baru nějaký strašidelný drink. No a za životy samozřejmě koupím ta drink a za samolepky se dá od mě na nějaká strašidelná, taková tématická.
0: Prozraďte, jaká strašidla tam budou. Můžeme naznačit, jestli tam bude nějaká ježibaba nebo něco takového?
1: Tak máme klasická strašidla, jako třeba čarodejnice, nějaký vodní muž, máme ty dokonce i upíra, ale jako nemůžu pozvodit všechno, protože teď to ještě 100% nevíme, které strašidlo si vybere, který úkol. Sažíme se, aby to bylo pokaždé trošku jinak, abychom to neměli pokaždý stejně.
0: Chápu, no ale každopádně zveme, děkujeme za to pozvání i z vašich úst.
1: Taky.
0: A ať se ten dnešní podvečer mezi 16. a 19. hodinou vydaří a děti si odnesou spoustu hezkých zážitků. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkuju, taky nashledanou.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září, jak určitě víte, vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. No a dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
2: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
2: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
2: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. We'll be right back.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Za 8 minut bude 15 hodin. Máte na sobě brnění? Mnozí lidé přes den možná tak trošku nosí, tak říkajíc brnění, neříkám, že všichni, ale mnozí určitě ano. Běháme po světě, plníme povinnosti a snažíme se vypadat, že máme všechno pevně pod kontrolou, jenomže jakmile se večer stiší ulice i naše domovy, začínají na povrch vyplouvat i věci, které přes den třeba schováváme. Věci, o kterých se často nahlas nemluví, i když si je člověk nosí v sobě třeba celé roky. Dnešní noční linka se bude věnovat právě jednomu z ožehavých témat, tématu, které se dotýká sebevědomí, studu, ale taky zdraví. Tématem budou prsa a hrudník, ať už malá, velká nebo žádná. Naše tělo je často pod drobnohledem okolí, stačí přitom jedna hloupá poznámka ve škole, utroušená věta v šatně nebo nevyžádaný komentář a nejistota je na světě. A zdaleka se to určitě netýká jenom žen. I muži řeší své trápení s hrudníkem, s věkem, váhou nebo zdravím. Jen ten stud často balí do ticha nebo nevhodných vtipů. A pak jsou tady chvíle, kdy se z estetiky stane boj o zdraví. Přišla diagnóza, operace nebo naopak strach z vyšetření, který nás brzdí udělat ten správný krok. No ať už jste zažili situaci, kdy vás tělo zradilo nebo naopak podrželo, nebo jste se museli naučit mít sami sebe rádi takový, jací jste, což by byla ideální forma, tak určitě bude velmi zajímavé sledovat, poslouchat ty vaše příběhy, které budete mít možnost nabídnout po 23. hodině.

Stavba obchvatu u Libic na Jičínsku začne v listopadu. Mluvit o tom budeme v našich dalších zprávách, které už za 4 minuty nabídne Alena Brantová. Z Českého rozhlasu Hradec Králové dál přejeme dobré odpoledne. Teď i s Share.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona. O zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na změnu zdravotní pojišťovny máte čas jen do konce září. V Rokytnici v Orlických horách znovu otevírají Univerzitu třetího věku. Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. A noc bude většinou polojasná s teplotami nejvýš 7 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
4: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnou můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr Univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Lidé se tak dozví o životě šlechtických rodů, jejich majetku i jejich působení. Univerzita je určená především seniorům. Přijít ale může kdokoliv, říká vedoucí muzea Sýpka Tomáš Zelenka.
7: Rozhodli jsme se zachovat osvědčený model 6 přednášek, kterých se budou moct zúčastnit jak náhodní příchozí, tak registrovaní posluchači. Výhodou registrace je, že registrovaní účastníci automaticky získávají rezervaci míst a navíc pro ty, kteří se zúčastní většiny přednášek, máme připravený i certifikát.
4: Městská jídelna v suterénu hlavní budovy Hradeckého magistrátu se bude rekonstruovat. Stavební práce výjdou na víc než 23 milionů korun a radní už pro ně vybrali zhotovitele. Dalších skoro 13 milionů město zaplatí za dodávku a montáž nového vybavení pro kuchyň. Práce mají být hotové do 7 měsíců od podpisu smlouvy. Zmodernizované prostory chce město pronajmout provozovateli, který bude zajišťovat stravování pro zaměstnance úřadu i pro veřejnost. Sport. Soupeřkami českých tenistek v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. Ty v semifinále porazily Italky už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála taky Svitolinová nad Paulinovou ve dvou setech.
5: Počasí.
4: Noc přinese jasno až polojasno, od severu začne přechodně přibývat mraku, kránu se ojedinělé objeví mlhy. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2. V údolích čekáme ojedinělé i přízemní mrazíky a na horách naměří 7 až 3 stupně. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové si teď dejte pozor, v ulici Akademika Bedrny, kde se na křižovatce s Pilnáčkovou srazila dvě osobní auta. S opatrností tam projedete.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Bylinku braní bude tématem našeho dalšího vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Nahlédneme taky do Gočárovy galerie a na výstavu Od žluté k červené, která se zaměřuje na okr, tedy jeden z nejstarších přírodních pigmentů. A řeč bude i o tom, že v 18. století ležel Hradec na poštovní trase z Vratislavy do Prahy. Jak tehdy pošta fungovala a jaké byly zavedené novinky, to nám v hradeckých minutách řekne historička Jana Vojtíšková. Hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

A teď zpráva, která mě neuvěřitelně zahřála u srdce a myslím, že vám také projasní dnešní odpoledne, stejně jako mě. Představte si to, lůžkový hospic ve Stižerách na Hradecku v týdnu vydal výzvu, že hledá dobrovolníky do odlehčovací služby. Lidi, kteří by byli ochotní věnovat chvilku času, třeba jenom jednou týdně, tomu, že si s klienty popovídají, že s nimi budou luštit křížovky, zaspívají si nebo prostě jim jen tak budou naslouchat. Jak už to tak na sociálních sítích bývá, pod tím příspěvkem se okamžitě objevily i komentáře typu zadarmo ani kuře nehrabe, kdo by tam chodil. Některé lidi to pochopitelně dost pohoršilo a zklamalo, ale víte, co se stalo? Tichá většina dobrých lidí ukázala tu svou sílu a včera přišla z hospice zpráva s velkým díky, že kapacity dobrovolníků jsou kompletně naplněné. Lidé s velkým srdcem se přihlásili tak rychle, že víc pomocníků už v tuto chvíli ani není potřeba. Ukázalo se tedy, že svět ani zdaleka není tak cynický, jak to občas na tom internetu vypadá. Obrovské díky všem, kteří se přihlásili, i všem, kteří věří na obyčejnou lidskou dobrotu. Lasha!

0: Tuto neděli, tedy už zítra, jak už možná z našeho vysílání víte, můžeme prožít v Žirči u Dvora Králové nad Labem bylinkobraní přímo v bylinkové zahradě domova svatého Josefa. Bude to příjemný den plný bylinek, přednášek, workshopů, muziky i pohádek pro děti. A když přijdete, nejen, že se budete bavit, ale hlavně podpoříte dokončení bylinkária, což je takové příjemné místo pro setkávání, které postupně vzniká v tomto jedinečném zařízení v Česku, kde poskytují péči lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Na bylinkobraní nás tento týden přišli pozvat i ředitel oblastní charity Červený kostelec Miroslav Vajsar a mluvčí domova svatého Josefa v Žirči Jan Staněk. Povídal se s nimi Jakub Schmidt.
1: Co nás tedy všechno teď čeká v neděli na bylinkobraní, pane Staňku?
2: Čeká nás krásný den, pohodový den, den plný kulturního programu, hudebního programu, ale také, když bych měl vypíchnout to, co zajímá mě, tak je to přednáška o ježcích a netopírech. To mě opravdu v tom programu zaujalo, ale těch přednášek je tam hned několik, samozřejmě na téma bylinek, třeba desatero správného bylinkáře, rodiny s dětmi se určitě můžou těšit na pohádku nebo taky na dobovou přehlídku
1: módní přehlídku.
2: A nebo třeba prezentaci historických řemesel.
1: To všechno bude vlastně i na podporu bylinkária. Tak můžeme říct, co je bylinkárium?
2: Bylinkárium je na charitu trošku netradiční projekt, protože vlastně vytváří jakési místo setkávání, možná takové komunitní místo, kde se bude setkávat svět zdravých a nemocných, propojuje vlastně 11 botanicky zajímavých

0: čeká kolaudace a vybavení a zároveň instalace vlastně výstavy v suterénu tohoto velmi zajímavého prostoru. Hmm,
1: určitě to tam bude krásně vonět, až tam budou růst ty bylinky, ne? Bude to příjemné.
2: No, uvidíme tam i ty kořeny těch bylinek.
1: Jo, takže i takové edukační to bude možná.
2: Bude a velmi interaktivní a zase pamatujeme i na děti.
1: Hmm, a patří tam ty bylinky i třeba historicky do Žirče?
0: Patří, protože už vlastně i jezuité jako původní majitelé celého toho areálu také pěstovali bylinky, a takže my se vlastně určitým způsobem vracíme tady k této myšlence. Mm-hmm,
1: takže proto vlastně bylinkárium.
0: Ano.
1: Jaký ještě program bude tedy v neděli? Já jsem zmínil hudební vystoupení, takže které kapely třeba přijedou?
2: Budou asi 4, jsou to řekněme takové regionální kapely, celá ta akce je skutečně taková velmi regionální, taková pohodová, takže zmínil bych třeba skupinu Dvě jaja nebo Milan a Bosorky, třeba kapelu Dostavník nebo Country Harmony. A určitě bych chtěl taky zmínit workshopy, možnost zapojit se, a ta je dokonce i pro nemocné roztroušenou sklerózou a dokonce v domově svatého Josefa je dneska tahle možnost dlouhodobě. Opět jsme u toho bylinkária. Máme nový aktivizační program takzvaných bylinkových terapií, kdy si klienti sami můžou vyrobit nějaké mastičky, prostě vyrábění z bylin, a to přesně čeká návštěvníky i na tom nedělním bylinkobraní od 10:30.
1: 10:30, to je důležité zmínit, začínáte mší svatou, takže určitě přijďte už na ten začátek. A do kolika budeme moci přijet v tu neděli a takhle hezky se bavit vlastně u vás?
2: Tak uvidíme, jak se to rozjede, ale oficiálně ten program vlastně končí právě tím vystoupením kapely Dostavník v 5:00.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Za 3 minuty bude 3:15, míříme do Gočárovy galerie od pravěkých jeskyních maleb až k současnému umění. Pardubická Gočárova galerie otevřela v domě u Jonáše výstavu s názvem Za obrazem, od žluté k červené a zase zpět. Ukazuje, jak se okrová barva jako jeden z nejstarších přírodních pigmentů používá v umění napříč staletími. A kdo chce barvy nejen vidět, ale taky si na ně sáhnout, může si v galerijní dílně namíchat vlastní zemité od stíny. Zjistila to reportérka Naďa Kubínková přímo ve výstavním sále, který slouží i jako umělecká dílna.
1: Jsme se zaoberali myšlienkou, ako sprístupniť výstavu diela širšímu publiku, hlavně rodinám s deťmi, ako vysvetliť rôzne fenomény, ktoré sa skrývajú za obrazmi, a ako ich priblížiť a navnímať aj inými zmyslami, ako je zrak.
2: Vysvetľuje smysl výstavy kurátor Adam Galko z Turčanské galerie v Martině, ktorá na tomto projektu s Gočárovou galerií spolupracuje. Teď společně stojíme nad stolem nepravidelného tvaru, kde v jeho středu je vysypaný písek okrové barvy.
1: Tak to, na čo sa pozeráme, je oker alebo okrový pigment, ktorý je vyťažený priamo zo zeme a ktorý vlastne bol takou aj témou celej výstavy. A vlastne ten okrový pigment nás prevádza celou výstavou v jednotlivých dielach, či už slovenskej výtvarnej moderny, alebo v dielach zo zbierok Gočárovej galerii.
2: Jaká díla ze zbírek Gočárovej galerie sa tady objevují, řekne kurátorka Tamara Kubečková.
3: Uvidíte určite Jana Zrzavého, pak tam máme zařazení těch abstraktních diel, protože ta vlastně původní verze té výstavy a samozřejmě i ta díla, která se sem dostala Slovenska, tak spíš teda krajinného námětu, ale ta abstrakce z těch 60. let, která je tady zde zastoupena Vladimírem Boudníkem nebo Janem Steklíkem, která nám zase otevírá nějaké možnosti, jak se na ten pigment toho okru dívat z hlediska struktury nebo práce vlastně s tím materiálem, tak mi přijde vlastně velmi zajímavá.
2: A pak tady najdete dílo současného slovenského autora Šimona Chovana. Pokračuje Adam Galko.
1: Je to autor, který pochází ze Slovenska z Banskej Štiavnice, kde našel ložiska právě tohto pigmentu, který si sám začal postupně ťažit a využívať vo svojich prácach. Mnohé diela teda pokrýva tým surovým okrovým minerálom a vytvára také organické štruktúry, ktoré v niečom pripomínajú niečo dávne, niečo minulé, nejaké staré skamenelé organizmy.
2: Výstava má i speciální instalaci. Díla najdete v černých boxech, ke kterým se dostanete po černé podlaze.
1: Po zhasnutí všetkých svetiel, kde vlastne tá výstava začína práve tou tmou, v ktorej je ponorená a rozsvecuje sa príchodom prvého návštevníka a jeho pohybom, tak v nás by mala, snažili sme sa ako keby docieliť nejaký priestor podobný jaskyni, ktorej vlastne ako keby nachádzame vôbec prvé známky malie, kde sa používal oker ako také najstaršie farbivo.
2: Takže je to proto, aby tá okrová barva daleko víc vynikla v tom prostoru, v té černé.
1: Áno, a takisto sa to prepojilo práve s tou prahistóriou tej farby, ktorá má počiatky práve v tých nástenných malbách.
2: Novou výstavu si môžete prohlédnout až do 14. února. Z Pardubického domu u Jonáše Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: Gelman dospíval, za chvíli tady bude taky Lenka Filipová nebo například Rod Stewart, ale teď další díl seriálu k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz, ale soboty ty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a právě ona dnes se bude věnovat počátkům budování státní pošty. Už v 18. století se totiž pošta stala součástí státní správy a vznikaly různé poštovní trasy. Hradec Králové ten ležel na trase takzvané Slezské pošty, která vedla z Vratislavy do Prahy. Jana Vojtíšková doplní některé zajímavosti.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Novinkou bylo roku 1769 zavedení poštovního vozu, takzvané diligence, z Hradce do Čáslavy a odtud do Vídně či do Prahy. Z Hradce byla též zřízena trasa ve směru na Holice a Vysoké Mýto, odkud byla taktéž návaznost na Vídeň. Zbudování trasy na Pardubice a Chrudim prozatím sešlo. Až do roku 1740 zastával funkci pošmistra radní Theodor Schauer, který zakoupením domu číslo popisné 37 získal i právo k provozu poštovní stanice. Pošta se po jeho smrti přestěhovala do domu vedle lékárny u Bílého jednorožce a poštmistrem se stal Jan Nagerle. Z dochovaných smluv pojišťujících prodej objektu známe i vnitřní mobiliář domu. V němž bylo mimo jiné 10 poštovních koní a 2 poštovní kasy. K roku 1779 je zaznamenáno předání poštovního úřadu a prodej domu a vnitřního zařízení Josefu Ignáci Resslerovi. Vedle nábytku se prodávalo 12 koní, postroje, poštovní trouba, 4 kasy a 2 vozy. Vidíme tedy zřejmý nárůst poštovní činnosti. V roce 1787 došlo v budově pošty k požáru, způsobenému vznícením slámy, kterou svou neopatrností zažehl spoluexpeditor Johann Jelínek. Ten byl k ruce poštmistrovi Václavu Fingerovi, protože byly k roku 1789 shledány nedostatky ve výkonu Fingerovy činnosti, byl mu úřad odebrán a svěřen apotekáři Tomáši Frontovi. Ten ovšem úřad dlouho nedržel, protože ještě téhož roku byla Hradecká pošta postoupena bývalému komisaři Chrudimského kraje Leopoldu Talackovi z Ještětic, a to jako řešení jeho nároku na doživotní penzi. K této době již máme doložené zprávy, že některé písemnosti státních úřadů určené Hradeckým bývaly doručovány státní Pražskou poštou. Zasíťování poštovními trasami však stále nebylo dostačující a proto si až do 19. století město platilo své vlastní posly. Zlatá éra státní poštu teprve čekala.
1: Hradecké minuty.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se kromě jiného s Charmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Podzimní nebe nad Trutnovskem už zítra ožije všemi barvami. Trutnovinky píší, že na letišti ve Volanově se chystá tradiční drakiáda, pokud byste měli chuť. Drakiádu pořádají UFO a taky modeláři, takže ať už máte draky malé, obří, kupované nebo vlastnoručně vyrobené, nebe by mělo patřit všem. A pozor, nepůjde zdaleka jenom o zábavu pro děti. Do Volanova pravidelně míří i dospělí, kteří si chtějí po letech zopakovat takový ten skvělý pocit, když se drak díky správnému rozběhu a větru vznese vysoko k obloze. Tradice pouštění draků sahá až do starověké Číny, kde mniši z hedvábí a bambusu vyráběli draky, to připomínáme každoročně ve vysílání. No, zítra, kdo by měl chuť zkrátka, tak ve 13 hodin je registrace a od 14 do 16 hodin společné pouštění draků. Vstup na akci je zdarma, stačí vzít si sebou draka, dobrou náladu a přijít si užít podzimní odpoledne na čerstvém vzduchu. Tak schválně, kdy naposledy jste drželi provázek od draka v ruce vy?

15:53, za 7 minut už bude 16 hodin, takže po zprávách nabídneme v našem vysílání hvězdné návraty, ve kterých se tentokrát objeví slavný syn ještě slavnějšího otce. A bude to Jiří Šmicr, který si taky na začátku své herecké kariéry s otcem zahrál ve slavných filmech i seriálech. I ty vám připomene Patrik Rozehnal. Tak buďte dál s námi, hezké odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: O prodlouženém víkendu hlídá provoz na silnicích víc policejních jednotek. V Náchodě zítra odhalí pamětní desku Josefu Škvoreckému. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell s Mercedesem. A neděle bude zpočátku zamračená, později se vyjasní. Na teploměru naměříme 19 až 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. V obci Provodov-Šonov na Náchodsku slavnostně otevřeli novou venkovní učebnu Archimedes. Podle autorů umožní místní základní škole rozšiřovat výuku o praktické a kreativní formy práce s dětmi a zároveň poslouží jako prostor pro komunitní aktivity. Podobných míst jsou v Česku aktuálně víc než 30. V Náchodě vznikl okrašlovací spolek GUT. Jméno získal po mistru etikety Jiřím Stanislavu Gutu Jarkovském, který ve městě strávil posledních 12 let svého života. Prvním počinem nového spolku bude odhalení pamětní desky na rodném domě Josefa Škvoreckého.
3: Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v neděli v 9 hodin dopoledne. Stane se tak na hodinu přesně 102 let od narození jednoho z nejvýznamnějších náchodských rodáků. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadjara z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku pátý. Jeho náskok na Russella v celkovém hodnocení se snížil na 66 bodů.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách naměří 13 až 17 stupňů. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové si dejte pozor v ulici Akademika Bedrny, kde se srazila dvě osobní auta. Je to u křižovatky s ulicí Pilnáčkovou a s opatrností místem nehody projedete. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
5: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
4: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
5: No a kde jsem to...
4: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
5: Já, už to mám.
4: To jsem rád. Takže můžeme začít.
5: Tak ještě jednou, prosím.
4: Podívejte, nemáme moc času.
5: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
4: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
5: To ale blbost.
4: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
5: Rozumím.
4: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
5: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
7: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
4: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
8: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
9: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
8: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
10: Tak já už tam půjdu.
11: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi to přišel, že bych se posadit se něco si dáš mít, ne?
10: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
11: A co ti má máti, co kláš na srdce, tady poroučím snad já, ne?
10: No víš, ono mě bylo minulé a blbě od žaludku.
11: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
12: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
11: Jídlo, je tam nějaký?
12: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
11: No a dál.
12: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
11: A je ty brev to něco teplýho chci.
12: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
11: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
12: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
11: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Se, mlčíš jak medá, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
10: No, očem.
11: Očem, to jsi divnej očem. Co mistr?
10: Nějaký mistr.
11: Máte snad nějakýho mistra?
10: Jo, máme.
11: No, vidíš, tak ten, co dělá.
10: No, tak... co s ním má bejt?
11: Já ho neznám, znáš ho ty?
10: Jo. Znám. No a co?
11: Ale nic.
4: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No, bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
5: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
13: A máma?
5: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
14: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
5: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
14: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
5: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
14: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
15: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
14: No proč pak?
15: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
14: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
15: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
14: No výborně. Poslední.
15: To si vezmi sváteční šaty.
14: Za prvé.
15: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
14: Ty hambáři.
4: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
14: Už seš doma? Tak co škola?
16: Normálně.
14: A ty? A byly už nějaký známky?
16: Ne. A ty?
14: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
16: Jo, měli.
14: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
17: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
14: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
17: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
14: Správně. Jak?
17: No to uděláš. Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
14: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
17: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
14: No, vidíš, tady u té žádný znamínko není.
17: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
14: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A co dál? Co s tím dál?
17: No, potom si převedeš to a plus b z pravé strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
14: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
17: Ty mě.
14: Proto? Vidíš, co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
4: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
5: Už abych šel.
18: No jo, máme nejvyšší čas.
17: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
18: Ano.
14: Vy taky někam jdete.
18: Jdeme na rodičovské sdružení.
14: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
18: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
14: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
17: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
14: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
17: Já jsem přítel školy.
4: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
19: Jiří, vy jste studoval, že?
20: Ano, i tak se to dá nazvat.
19: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
20: Ano.
19: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
20: Ano.
19: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Atelier.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.

0: jsme změnili na parní.
1: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
0: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na dva rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
2: Maso vyhudíte, zavařujete.
0: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
3: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
4: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
0: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
2: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síní.
5: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Y, kde byl hostem Jiří Mencl. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdo Vašariu, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
5: Dalším filmem Jiřího Mencla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Že jsem nebyl k nehodě přivolán.
2: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestal.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
2: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
2: Co můžete?
5: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte, tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik?
10: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
10: Já, jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
10: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu.
10: Co? Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
10: No, a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
10: No, víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
10: No, Lapiducha. No, a My jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? Potom...
11: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
12: Halo. Ne, proberte se. No tak,
10: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
12: To nejde.
11: Tak ne.
10: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
10: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
10: No, a co, co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
13: Český rozhlas, Hradec Králové.
10: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď?
5: On tě kus do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vy jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to domlujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí fóry.
3: Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím. No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No, koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Hřebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano? Já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Teplé a slunečné počasí má vydržet až do příštího víkendu. Z Králové dvorské zoo se narodila mláďata ohrožené žirafy Rothschildovy a vzácné zebry. České fotbalisty čeká v Lize národů zápas s Chorvaty. A zítřek bude zpočátku zamračený, později se vyjasní. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Obec Libňatov získala hlavní cenu v soutěži Buďte inspirací 2026. Vyhlašuje ji regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Ocenění získal projekt, díky kterému je obec letos soběstačná v zásobování pitnou vodou. Využívá vlastní prameniště Tomkova studna a díky novému systému přestala nakupovat vodu ze skupinového vodovodu. Podle prvních propočtů tím sníží náklady až o 85%.
3: Součástí projektu jsou také chytré vodoměry a dálkový monitoring, které pomáhají odhalovat úniky vody. Čerpací stanice navíc využívá elektřinu z obecních fotovoltaických elektráren. Cenu veřejnosti letos získala Kačinčina Pohádková říše, za kterou stojí dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory. V internetovém hlasování dostala nejvíc hlasů z 11 přihlášených projektů. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V safari parku Dvůr Králové nad Labem se v minulých dnech narodila mláďata kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy a vzácné zebry bezhřívé. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě. Základ chovu žiraf i zeber ve Dvoře Králové dali výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Wagnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 72 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Sport. České fotbalisty čeká premiéra pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Deny. Večer v Edenu nastoupí na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. V týmu balkánského soupeře i ve 42 letech pokračuje hvězdný Luka Modrič. O záložníkovi AC Milan mluví reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
4: Je to radost ho sledovat v tomhle věku, v každém zápase. Je to čest pro nás i pro ty mladší kluky, že s takovýma legendama se můžou potkat, můžou ho vidět na vlastní oči, může to být motivace pro ně. Doufám, že bude pokračovat co nejdýl.
2: Utkání Česko-Chorvatsko má výkop ve 8:45 večer.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude mraků ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a půl minuty po 17. hodině, krásné sobotní odpoledne přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Slunce dělá dál radost všem, kteří ho mají rádi. Sobota se snad daří v duchu, jaký jste si ráno vysnili. No a pokud chcete dobrou náladu podpořit, můžete nám samozřejmě i zavolat a potěšit pěknou písničkou sebe i ostatní. U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: Na úvod písniček připomínám kontakty k nám do studia studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa. Na webových stránkách hradec.rozhlas.cz máme na titulní straně písničkový formulář, který se nám tady taky zobrazuje, a do třetice z těch písemných možností, kdo není na internetu, nemůže nebo nechce telefonovat, může poslat i stručnou SMSku bez diakritiky, bez háčků, čárek, připomínám prosím, protože diakritiku náš systém neumí zobrazovat, takže ty zprávy by pak nešly přečíst. A tu zprávu posíláte na číslo 900 1104 a aby se zobrazila tam, kde má, tak musíte jako první slovo napsat slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: A už je s námi pan Luboš, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
2: A já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A já teďka jsem u kamarádky na zahradě se psem, užili jsme si pěkný den venku. A aby jsme takových dní měli víc do konce listopadu, tak pro dobrou náladu, pro všechny, který prostě si rádi užívají pěkný počasí venku.
0: Tak si necháme zahrát. No, meteorologové slibují nebo předpovídají tedy, že i v tom příštím týdnu, že by to počasí mělo přát a že babí léto tedy v tom nejkrásnějším duchu. Tak myslím, že se máme na co těšit, že ty dny by měly být velmi příjemné. Tak hodně spokojených procházek a přátelství, ať se daří tomu vašemu, pane Luboši.
2: Přeju, díky.
0: Mějte se krásně. Na shledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi je v sobotu 26. září. Paní Jessica je taky s námi a sama jsem zvědavá, jestli nějaké blázniviny vypadnou, protože jste říkala, den plný bláznivin. Zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, no protože je na zbláznění, co chlapi přinesli hůb a ryb.
0: Takhle.
1: No prostě každý někde jinde, ale každý nás bohatě zásobí prací.
0: No tak ale radost je to podzimní určitě krásná.
1: No tak jasný, aspoň je vidět, že bude asi ošklivá zima letos.
0: To se říká ohledně těch hůb a ryb, ne? Říká.
1: No tak, abychom se zásobili popáničkem, no.
0: Jo, takhle. No tak písnička pro ty zásobáře.
1: Bych chtěla poslat ano těm zásobářům a lajce, která to se mnou bude zpracovávat. A potom kámošce Janě, kámošce Růže, paní známé, neznámé do České Lípy určitě, no a všem šoférům MHD, který si tohle užívají v autobuse v Trutnově, tohle krásný období, no a všem prostě pro radost, to sluníčko přináší radost.
0: Pro radost určitě, Petr Rezek míří za vámi, ať vám to očišťování a zpracování jde taky hezky od ruky. Mějte se krásně.
1: Jo, děkujeme, naslyšenou.

0: A už se dívám mezi písemné pozdravy a máme tady pozdrav s prosbou, abychom zahráli Mám doma kočku pro Beru Šimkovou z Českého Meziříčí dodatečně k 10. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a ať se jí daří v novém školním roce. To přejí rodiče, taky bráška Vilík, babička Zdeňka, děda Vlastík Šimkovi Zartyně v Podkrkonoší a taky teta Věrka a strýko Otík Strutnova. Takže pro Beru Šimkovou budeme hrát, ale ještě propojím, protože nám napsala krátkou SMS-ku i paní Škrochová, která píše, že by si chtěla nechat zahrát k narozeninám. Tak paní Škrochová, asi to ty 10. už nebudou, ale to nechci zabíhat do detailů, protože vůbec netuším, ale říkám si, že když narozeniny, tak veselá písnička k tomu. Opatrujte se, hodně zdraví, štěstí a teď trocha i té pohody hudební.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Jste s písničkami od srdce, paní Růžena se také dovolala k nám do studia. Vítejte, krásné odpoledne.
4: Děkuji. Já bych chtěla nejdřív tu písničku věnovat paní moderátorko vám, potom všem posluchačům a potom bych chtěla pozdravit jako paní v Trutnově, protože její hlas a její výstup jako v rádiu se mi vždycky moc líbí. Tak to je tak všechno.
3: No dobře,
4: a děkuju vám.
3: No ta písnička, ať přinese ten klid potřebný hlavně, opatrujte se. Naschledanou.
4: Já to přeju každému, no.
3: Děkuju, naschledanou.
4: Jsem moc hodná, děkuju.

A teď už tu máme vzkaz od pana Filipa, který nás zasobuje novinkami i ze světa showbiznisu. On píše, že se o víkendu oženil italský zpěvák Damiano David, což je charismatický frontman ze slavné kapely Maneskin. A jestli bychom od něho nemohli zahrát nějakou skladbu, tak mohli bychom, našla jsem takovou klidnější, aby to bylo příhodné i pro starší posluchače, kteří jsou s námi. Ale ještě já tady musím říct, my jsme se o té svatbě doma, jestli jste zaregistrovali, my jsme se o ní doma hodně také bavili, protože i naše bulvární novináři se tomu věnovali, protože nevěsta neměla klasické nadýchané takové ty bílé šaty, ale na svatbu přišla v elegantních kalhotách. Tak jsme si říkali, není to škoda, máme vžité, že nevěsta má být za princeznu. Ve svatební den jí většinou bývá veškerá pozornost věnována, jenomže ve světě showbiznisu a možná i u dnešních mladých ti to berou zase úplně jinak a možná tím zrovna tento pár chtěl světu vtipně naznačit, že jsou zkrátka rovnocenní partneři, kteří si do života i oblékají ty stejné kalhoty. Ať už na sobě ale máte cokoliv, tak my samozřejmě nejen jim, ale i vám přejeme hodně lásky a taky tolerance. Tady je Damiano David.

opět nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady pozdrav pro Patrika Petru Strutnova, dodatečně k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a zdraví to přejí přítelkyně Tereska, dcerky Emička, Majka, babička Věrka a taky děda Otík. A písnička bude ještě pro oslavence pana Petra. Chtěli bychom poprosit o zahrání písničky od Tomáše Kluse a skupiny Krištof Cesta pro našeho syna Petra Fajfra z Teplic nad Metují k dnešním narozeninám se vzkazem, ať ti všechno vychází, co sám si nejvíc přeješ, a i když slunce někdy zachází, tak ať se pořád směješ. Všechno nejlepší k narozeninám přejí mamka s taťkou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Pan Milan se také dovolal. Vítejte, dobrý den. A musíte povídat, protože já budu hledat. Povídejte.
1: Jo, dobrý den právě všem posluchačům. Já jsem vybral teda pěseň, kterou zpívá pan Gott, Pálo Habera a Petr Dvorský. Mm-hmm. A v týchto dňoch se Petr Dvorský dožívá 75 rokov. Dnes som ho počul na Bratislave ráno o 8. Tak keby ste to našla...
0: Zatím se mi nedaří. Jak se to jmenuje konkrétně? Svět jednu lásku má, pod tím ano, mě to nic tak, nenašlo. No to bude trošičku jinak asi.
1: A nebude to svět jednu lásku má, tak nevím, jak to je tam napísané.
0: Svět lásku má, možná to bude v té slovenštině napsané.
1: Ano, tak je to možné.
0: Tak já to ještě zkusím a vy nám řekněte, jak jste se měl dneska, abych mohla dál hledat.
1: Dneska tak... Jako každou sobotu.
0: To znamená co? V klidu, v poklidu?
1: V klidu, ano, tak. V mojom věku už trvá klid.
0: Tak to, ale hraje vám tam i televize, vy stíháte televizi i rádio, že?
1: No, teraz mám tu radio, ale já ho vypnem, ale to je zase Košice, co mám.
0: Aha,
1: dobře, už jsem to vypol.
0: No, teď je takže... Hradec Králové v hlavní roli, doufám, protože písničku jsem našla. A jmenuje se
1: vidíte.
0: Svět lásku má. To jednu tam není, tak proto mi to dělalo problémy, ale svět lásku má. V češtině to našlo. No. A jsou tam ti interpreti. No tak si to jdeme vychutnat. Ano. Příjemné chvíle.
1: A to je pěkná pesnička.
0: Určitě, určitě. Jdeme na to.
1: Ten Dvorský má 75 rokov, tak proto jsem to vybral.
0: Dobrá
1: tak
0: volba.
1: Děkujeme.
0: Nemáte vůbec
1: zač. Já priestor, majte se pěkně.
0: Opatrujte se, krásné dny.

se i tato melodie, vyčteno. Krásná záležitost ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V dalším pozdravu tady máme reakci z Blešna. V Blešně je dnes velký kulturní program. Máme tady zprávu, že tam je pivo, víno, skákací hrad. Představeno bylo i ocenění obec kraje, tak jsme rádi, že nás i tam posloucháte a přejeme, ať se ta akce do večerních hodin vydaří. A písnička bude pro oslavence ještě pana Karla, který oslavil 50 let. Ta SMSka je velmi stručná. Zahrajte Daniela Landu, prosím, na Karla, který oslavil 50 let.

Zdravíme vás všude, kde posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Těch písemných pozdravů je tady opravdu spoustu, tak já to musím nějak popropojovat. Vy, co jste napsali až před malou chvílí, tak musíme dát přednost těm, kteří psali už po 12. hodině a dřív. Pan Jan nás zdraví z Klatov a chtěl by nechat zahrát všem písničku od Verony Na mě nečekej. Pro všechny, kteří jste aktuálně s námi, pozdravíme také pana Petra, který dává vědět, že poslouchá v autě při průjezdu naším krajem, tak za to jsme samozřejmě rádi a děkujeme za pozdrav i panu Gabrielovi, který píše, že by chtěl popřát všem hezký den, všem, kteří taky jedou domů, tak jen na den a jsou stále na cestách. Tak zdraví vás i Gabriel.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Teď písničky pro radost, pro potěšení od srdce a ta následující bude k narozeninám paní Zdeně Čtvrtečkové z Jaroměře. Všechno nejlepší přeje Jarda. No a věřím, že písnička udělá radost i paní Janě Strutnovská. I tam vás zdravíme.

A jsme ve finále, za 7 minut bude 18 hodin, blíží se další zprávy a po nich nabídneme šarm Lady Klokočníkové, takže věříme, že ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové vám bude dál příjemně. Ta následující písnička bude závěrečná, bude na přání pana Herzána, který by jí rád věnoval Andreje Kábrtové, která slaví svátek. Hodně štěstí, lásky, zdraví, elánu, optimismu, taky hodně úspěchů, energie a spokojenosti, to přeje kamarád Josef. Další pozdravy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové samozřejmě zase zítra. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a budu se těšit na slyšenou zítra ráno. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecká radnice dá opět změřit hluk z D11 na západním okraji města. V Rokytnici v Orlických horách znovu otevírají univerzitu třetího věku. České tenistky se o titul v poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. A neděle bude zpočátku zamračená, později se vyjasní. Teploměr ukáže až 22 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Hradecký magistrát dá v městské části Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Měření se uskuteční na 7 místech a bude nepřetržitě trvat celý týden. Odehrát by se mělo do konce října. Výsledky měření hodlá magistrát využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Potvrdil to náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Lidé se tak dozví o životě šlechtických rodů, jejich majetku i jejich působení. Univerzita je určená hlavně seniorům. Přijít ale může kdokoliv, říká vedoucí muzea Sýpka Tomáš Zelenka.
4: Rozhodli jsme se zachovat osvědčený model 6 přednášek, kterých se budou moct zúčastnit jak náhodní příchozí, tak registrovaní posluchači. Výhodou registrace je, že registrovaní účastníci automaticky získávají rezervaci míst a navíc pro ty, kteří se zúčastní většiny přednášek, máme připravený i certifikát.
2: Asociace poskytovatelů sociálních služeb požaduje důslednější kontroly k odhalení nelegálních domovů pro seniory a postižené. Navrhuje vytvořit návod k jejich rozpoznání i registr, kde by bylo možné službu dohledat a ověřit. Zjištěná zařízení bez potřebných oprávnění pak nedoporučuje uzavřít, ale zavést v nich dočasně nucenou správu, aby klienti na určitou dobu o pomoc nepřišli. Ministerstvo práce slibuje nový zákon o sociálních službách s úpravou pravidel. Předložit ho plánuje za 2 roky.
3: Sport.
2: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu bude taky celý turnaj hodnotit.
5: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
3: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude mraku ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 13 do 17. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku si dejte pozor mezi Dobrošovem a obcí Jizbice. Osobní auto tam narazilo do stromu. Policie nehodu došetřuje, projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
6: Po týdnu je další šarm na startu a tak pěkný den přeje i dnes Lada Klokočníková.
0: Už jen do 30. září můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jednoho z vás taky dnes v konci pořadu odměníme, tak se těšte. Taky jsme slíbili, že v našem magazínu kromě nominovaných představíme i vaše další typy, které jste nám po celý rok navrhovali. Jedním z nich je i spisovatel Jan Štifter, a tak se ho zeptáme na psaní knih a také jeho životní styl. S Šarmem se taky vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. S koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues, chybět nebudou další podzimní módní trendy a s expertem na etiketu Danielem Šmídem zkusíme definovat gentlemana. Je toho dost, můžeme začít.

0: dnešní osobností šarmu bude spisovatel Jan Štifter, kterému jste také v naší anketě Šarmantní osobnost roku posílali hlasy. Všichni už také víme, že jeho knížka Paví hody se dočkala úspěšného rozhlasového zpracování i v našem studiu. Jan Štifter se rád vrací do svých milovaných východních Čech, Horního Jelení, kde čerpal jako mladík pro své knihy první inspiraci. A už se pomalu také pouští do psaní nového románu. A tak jaký je jeho životní styl a jak nejraději tento oblíbený spisovatel odpočívá, to zajímalo Karla Sladkého.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
2: Určitě je to relax. A když v poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě. Byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích. A teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teď víc v Novohradských horách, ve vesnickém domě, než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, který ho vidím ty další kopce a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
2: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadují a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou. Ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Zpracovávám příběhy babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. Chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Poslouchám, přepisuju, zpracovávám. A takhle jsem vydal několik knížek, jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
1: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem. Anebo
2: dneska máme jednoduše telefony, které to zpracují, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuji jakoby nový rozhovor těch materiálů, který jsem od něj dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát a doplňujete to při dalších schůzkách.
1: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby ty zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
2: Pro mě to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil, jak na to, a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, je to pro mě radost. Vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě, protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli a to si užívám.
1: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
2: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět, na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října, protože jsem získal stipendium v Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českýmu autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorské psaní. Ten prostor, klid a čas a to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, nemusím se soustředit na ty další židle.
0: A já už jen doplním, že dnešní osobností šarmu byl spisovatel Jan Štifter.

0: Charmem do společnosti.
1: Podorlický skanzen Krňovice, zámek Nové Město nad Metují a teď i zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 3 ze 14 míst, kde v současné době vzniká nová česká pohádka Líné království. Natáčí ji režisér a scénárista Ivo Macharáček, který má s pohádkovým žánrem zkušenosti z filmu Tajemství staré bambitky a Tajemství staré bambitky 2. A tak na co se můžete těšit tentokrát, to zajímalo Zuzanu Boučkovou, která se na jeden takový natáčecí den vypravila.
2: Tak a teď asi je nějaká pauza, že jo?
3: Teď se vám podařila dokončit pěkně jedna scéna, takže už spokojen?
4: Ano, teď už jsem šťastný a všichni můžou jít na oběd.
3: Když jsem si vás studovala, tak jsem četla, že jste scénář a ty režisérské kroky připravoval pro tuto pohádku 13 let.
4: Pravda je, že tenhle scénář teda zrál teda strašně dlouho. Já jsem ho začal psát po první bambitce. Mezitím jsme natočili pokračování bambitky, natočili jsme záhadu strašidelného zámku a další pohádky. Když jsem finišoval ten scénář, tak moje dcera má 7-8 let. To je přímo cílová skupina té pohádky, takže opravdu jsem jí to přečítal, ty scény, pak jsem jí přečetl celý scénář, pak jsme to konzultovali a hlavně jsem sledoval, jak na to reaguje. Jestli se baví u toho, jestli ty momenty přijdou vtipný, jestli je napnutá, jestli čeká, jak to dopadne. Tak já doufám, že tohle pomohlo v té realizaci toho scénáře.
3: Mně se jako rodiči velmi líbí tady to, že jste to konzultoval s tím dítětem, s dcerou. A vlastně jsem se chtěla zeptat, když točíme pohádku, kdy vy se osobně v reálném životě cítíte jako v pohádce, ale to možná budou přesně ty chvíle, o kterých jste mluvil.
4: Já se cítím v pohádce. Když jsem jako v prostředí dětí, tak mě to vždycky strašně těší.
3: Proč jste si vybral právě některá místa ve východních Čechách?
4: Vždycky na pohádku hledáme pohádková místa. Tady v Hradeckém kraji ty pohádkové místa jsme našli. Tady teďka, jak točíme scénu s Bričkou a s koněm, tak to je nádherná alej několika set letých stromů. To působí už jenom tím obrazem a takovýhle lokace jsme hledali a proto jsme tady.
3: Vy v pohádkách jste velmi úspěšný režisér, takže jak to kloubíte dohromady? Takovou tu dospěláckou, režisérskou, jasnou direktivnost a zároveň takové to pochopení fantazie dětí.
4: Asi jsem pořád trošku dítě a myslím, že to je to, co mi pomáhá, že se rád směju a mám rád takový ty dětské blbosti. No. Tak to se snažím do filmu dostat. No.
3: Sofia Anna Švehlíková zde je v roli princezny Amálie a teď právě přecházíme z jednoho místa natáčení na druhé místo. Jak se vám hraje?
5: Hraje se mi moc hezky, moc mě to baví ta role, všechno mě baví příběh, jsem spokojená.
3: Vaše princezna je ale taková vědkyně, řeklo by se racionální a jak to souvisí s tím, že jste v takových krásných princeznovských šatech.
5: Řekla bych, že princezna Amálie

0: Inteligence, když jsou lidi chytří, i emočně, když jsou lidi laskaví a citliví.
1: A teď jsem v zámeckém parku Kostelce nad Orlicí potkala Adama Bárdyho, tedy kováře Jeníka. Jak vám to dnes jde?
2: A dnes to jde úžasně. Točíme v exteriéri, většinou točíme teda vonku a na různých krásných místech po celých Čechách, dá se povedať, a já rád tyto města spoznávám.
1: Jak se vám daří poradit si s češtinou, protože vy vlastně jste původem Slovák?
2: Verím, že jsem a doufám, že jsem nezanedbal přípravu. To už potom musí porovnat a povedať diváci, jako se mi to darí, ale myslím si, že jsme se do určité míry zžili. Samozřejmě ještě ta úplně hovorená reč nie je tak dokonalá, nie som rozený mluvčí, ale myslím si, že v rámci tých replík snažil som sa, takisto sú to na placi profesionáli, takže si myslím, že to bude znieť dobre.
1: Vy tu hrajete velmi hodnou, optimistickou a pozitivní postavu. Hral by se vám lépe nějaký hrdlořez nebo zlý člověk?
2: Hovorí se, že zlé postavy se hrají ľahšie, ale nemůžem to teraz povedať. Je tam takisto vytvorený pekný kontrast tej mojej postavy s princeznou. Musím na rovinu povedať, že som rád, že nie som princ. Som kováč a to mi práve dáva do tej postavy tú hrubú silu a to sa mi tam páči. Je to podľa mňa farebnejšie a takisto ten stret rôznych svetov.
1: Vy vlastne hrajete takového praktického, charizmatického muže. Co si řekne, že udělá, tak to opravdu je a udělá. Máte to taky v soukromém životě?
2: Snažím sa to mať v súkromí. Najradšie by som povedal, že úplne fungujem podľa toho, ale som človek, takže samozrejme sú aj chvíle, kedy vyhrá tá buď iná nálada, alebo nejaký iný level energie, ktorý práve mám, ale myslím si, že toto je ten kľúč. Ak by sme všetci takto vedeli fungovať, tak by to bolo ideálne.
3: A ja už jen doplním, že pohádka Líné království by měla do kin přijít v březnu příštího roku. Tak se těšme nejen na pohádku, ale i na ta naše pohádková místa.

0: Ten, kdo není omezený školními prázdninami, tak ještě v září a říjnu si může naplánovat dovolenou. A pokud touží po moři, v tomto období si ho může užít třeba na Kanárských ostrovech, v Egyptě, Turecku. Mezi další oblíbené destinace patří Sicílie a nebo Madeira. Dovolená se tedy neomezuje jen na červenec a srpen, ale ať už vyrážíme na dovolenou kdykoliv, je potřeba počítat s tím, že může přijít takzvané podovolenkové blues. Jana Kudyvejsová si o tom povídala s koučkou Gabrielou Slabou, podle které je tato nálada přirozená. A tak, jak se na takové podovolenkové blues připravit, o tom bude následující rozhovor.
1: Pojďme říct nejdřív, proč je pro nás vlastně důležitá dovolená a jak by měla být ideálně dlouhá.
2: Záleží, co od té dovolené očekáváme. Pokud chceme změnit na chvilku prostředí, může dovolená trvat týden. Ideální délka se říká, že jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, a jestli to všechno funguje, a někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat. Začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Ne každému, ne vždycky vyjdou 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
2: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu. Ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení.
1: Vybalit písek, jak to bylo.
2: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
1: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší.
2: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody. A v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba, a tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol, a to bolí. Ono se tomu říká podovolenkové blues, podovolenková i deprese, syndrom, a ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené. Takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedem. Je to náročný a je skvělý o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.

0: jsou tu naše pravidelné módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych začala aktualitou, protože ty jsi šila kolekci oblečení pro dámy ve Filharmonii tady v Hradci Králové, takže jak to dopadlo?
1: Já předpokládám, že to dopadlo dobře. Dámy už v tom hrály zahajovací koncerty a uvidíme, jestli se jim v tom hrálo dobře nebo ne, ale ohlasy jsou pozitivní.
0: Takže blahopřejeme, no a teď půjdeme k tématu, které jsme zvolili právě na tento den nebo na tento měsíc, protože podzimní kabelky bychom měli probrat. Já si říkám, teď asi hodně budeme vyměňovat z těch letních kabelek a opět sahat po semiši, po kůži, možná po takových nových tvarech, které souvisejí právě s podzimem. Takže pojďme na ty podzimní kabelky.
1: Tak podzimní kabelky se nesou ve stylu opravdu takových těch minimalistických barevných kombinací i tvarů, ale zkrátka jsou tam i do extrému zase hodně zdobné, jsou různě odsvočkované, mají třásně, jsou tam barevné kombinace, jsou samozřejmě i zdobené třeba výšivkami, nebo že jsou to gobelínové kabelky. Takže je tam nepřeberné množství různých tvarů, vzorů, barev a typů, takže já si myslím, že každá si vybere tu svoji zamilovanou kabelku.
0: Ano, já jsem se někde dočetla, že bordo barva nahrazuje vlastně v poslední době tu černou.
1: Přesně tak, ono se jí říká nová černá, stejně se tak říká i třeba tmavě hnědé barvě a myslím si, že to jsou právě barvy, které se výborně kombinují a vypadají výborně i právě třeba s tou černou, s tmavě hnědou, takovou tou čokoládovou, to vypadá zase tady úplně, takže nebát se vlastně i těchhle neobvyklých kombinací.
0: Když jsme mluvili na jaře o kožených kabelkách, byly hodně barevné, teď tedy z těch jasných barev přecházíme do té podzimní tóniny.
1: Přecházíme přesně tak, do té podzimní tóniny trendu jsou takové ty minimalistické barevné kombinace. Jednolitej barevný look, teďka na ten podzim jde a k tomu se nesou i ty kabelky, i boty.
0: Ty už jsi se zmínila, že jsou tady kabelky, které jsou i odsvočkované, nebo že mají kapsy, co ten krokodýlí vzor a co například ten leopardí vzor, nosí se ještě také?
1: Ten krokodýlí vzor určitě, protože vlastně na podzim jde i do módy, do oděvu, k botám, doplňkům, struktura. Ty materiály jsou různě strukturované, jsou hrubší, jemnější, něčím pošívané, něčím zdobené, ale furt je to v tom odstínu toho základního materiálu, aby to vytvořilo strukturu. Takže vlastně hrubý povrch nebo nic takového. Samozřejmě k podzimu se leopardí nebo prostě zvířecí vzory hodí, i když tuto sezónu víc převládá nebo začíná převládat takový ten vzor černobílej té zebry a nemusí to být jenom černobílá, může to být právě jakoby černobordová, může to být černohnědá, ale je to ten vzor té zebry zajímavý pruhovitosti.
0: Ještě jsme se nezmínili o kabelkách do společnosti, změnilo se tady něco nebo jsou tady stále stejná pravidla?
1: Kabelka do společnosti, tam můžeme zvolit, jestli je víc zdobená, méně zdobená, vždycky to je malá kabelka a je zkrátka na ní znát, že je to společenská kabelka. Může být samozřejmě jenom kožená, hladká do ruky, nebo takový to štěňátko, který si chytneme jako je pod ruku, ale měla by tam být zásada, že je to malá společenská kabelka.
0: Je lepší vzít kabelku do kontrastu k oblečení, použít, anebo tedy vybírat tón v tónu?
1: Myslím si, že v současné době je to podle toho, jak to máme rády, protože některé dámy rády nosí třeba opravdu jednobarevný outfit, budeme se bavit víc o té černé, protože to určitě uvidíme v ulici a někdy to chceme prostě nějakým barevným akcentem to pozvednout, takže tam můžeme vzít ten kontrast a ten kontrast nemusí být tak, že vezmeme černý outfit a bílou kabelku, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o tom, ta bordová, vínová nebo tmavě zelená.
0: Jitka Šedová nás dnes ladila na barvy podzimu a kabelky. Děkujeme za to a těšíme se zase v módních trendech. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou. I love it.

0: pořád.
1: Jak už jsem říkala dnes v úvodu, 30 let hledáme v Českém rozhlase šarmantní osobnosti, no a hledáme tím pádem i definici šarmu. A pokud mluvíme u mužů o šarmu, většinou se tam objevuje také slovo gentleman. No a tak o gentlemanství a gentlemanech bude i další dnešní díl naší etikety. Milí posluchači, já si myslím, že za tu dobu, co s expertem na etiketu Danielem Šmídem nabízíme pravidla etikety. Dobrý den, Danieli.
2: Dobrý den, dobrý
1: Už jste
2: den.
1: Poznali, že je to pravý gentleman. A o tom si budeme teď povídat, protože kdo by nechtěl z mužů být pravý gentleman a chovat se tak, jak by se chovat měl. A tak o tom si budeme povídat právě dnes. Pojďte mi říci, Danieli, tu definici gentlemana z vašeho pohledu.
2: Z té historie je to příslušník nejnižší zemské šlechty ve Velké Británii. Objevuje se podobný titul i ve Francii, ve staré Francii, ale z dnešního pohledu jde o muže, který je si vědom toho, že jeho život se nemusí odvíjet nutně jenom nějakým bojem o pozici, zisk, výkon a výsledek, ale může směřovat k životu, který je nastavený jemněji. A tady bych to slovo nejraději použil a nechal zaznít v uších našich posluchačů, protože to gentleman znamená jemný muž, to gentle je jemnost. A ta jemnost neznamená to, že budeme nějací křehcí, nebo že se budeme bát práce, nebo že se budeme bát ušpinit, že budeme nějací načančaní panáci. Ta jemnost je v té mé definici gentlemana nebo gentlemanství spíše jemnost ve vnímání. Schopnost jemněji vnímat své okolí, sebe samého a prostředí, ve kterém se nacházím. Jemněji vnímat, jestli se chovám správně. Tohle by mohlo pomoci každému muži, který chce směřovat k tomu gentlemanství jako definice toho, co gentleman z mého pohledu v dnešní době je.
1: Kdybychom se tedy zastavili u toho, co současným mužům nejvíc asi chybí z toho gentlemanství z vašeho pohledu?
2: My trpíme takovými těmi sociálními, společenskými zvyky, že kluci přece nepláčou, musíš něco vydržet, prosím tě vstaň a nedělej ze sebe dámu a tak dále a tak dále. Taková vybudovaná tvrdost, která se ale mnohdy projevuje negativně, ať už ve vztahu k nám samotným, protože my jsme schopni se zničit, muž je schopen se zničit a také patří mezi opravdu ohrožené druhy, že se ničíme prací nebo fyzicky, nebo různými dalšími prostředky, ale tady ta tvrdost se může nepřiměřeně projevovat ve vztazích k našim dětem, k našim blízkým, k našim partnerům, partnerkám i rodičům.
1: Nemáte pocit, že gentlemanství tady bylo možná za doby první republiky pak trošku ustoupilo a teď se k němu nějakým způsobem snažíme zase vrátit?
2: Tento časový rámec, který jste tomu dala, by mohl odpovídat. Zároveň si myslím, že gentleman nikdy nevymřel, že my jsme ho jenom potlačili, že my tu jemnost v tom muži jsme nikdy nemohli zničit. Všichni muži jsou citliví, všichni muži pláčou, všichni muži se cítí na dně, všichni muži jsou láskyplní, když můžou, když si to můžou dovolit. A to je ta největší otázka, zdali si to můžeme dovolit vůči tomu světu, zdali smíme být jemní.
1: A myslíte si, že tedy ano?
2: Myslím si, že můžeme a můžeme dát opravdu tomu gentlemanu v nové podobě, tomu novému gentlemanství klidně zelenou, protože není důvod nebýt gentleman.
1: Říká Daniel Šmíd. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
2: Já také děkuji.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Už za měsíc budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti za rok 2025. Velké množství typů jste během roku poslali. Pro 10 osobností hlasujete od června letošního roku do konce září, jak už jsem říkala. No a já věřím, že řada z osobností, pro které hlasujete, přijede na náš gala večer 23. října a společně s nimi i další vítězové předešlých ročníků. A bude u toho i jeden z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety, kdo tedy dnes získá vstupenky na náš gala večer a také knížku. Petr Kodeš z Kralup nad Vltavou, který volí Lucii Výbornou. Tak pane Petře, děkujeme za tip, posíláme vstupenky a posíláme vám také knížku. Ta další na vás čeká opět za týden společně se vstupenkami, tak pokud jste ještě nehlasovali, pošlete tip na šarmantní osobnost roku 2025. No a tímto konstatováním se Lada Klokočníková loučí, také s přáním, abyste se měli hezky, no a mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se krásně.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obchvat Úlibic na Jičínsku začnou dělníci budovat v listopadu. Cestovní kanceláře a agentury už prodávají zájezdy na příští léto. Čeští fotbalisté rozehrají večer proti Chorvatsku Ligu národů. A zítřek bude zpočátku oblačný, pak se vyjasní. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat Úlibic na dálnici D35. Práce začnou v listopadu. Miliardová investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu. Obchvat bude měřit asi 1,5 kilometru a povede východně od obce. Podrobnosti upřesňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Součástí této stavby je také přeložka silnice první třídy číslo 16, která bude dlouhá přes 2 kilometry. Bude tady 9 mostů, budou tady 4 protihlukové stěny přes 1500 metrů a taky mimoúrovňová křižovatka Úlibic.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko. Tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Santim Deniou. Hrát budou večer na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku, které také vyměnilo kouče. Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 8:45 večer.
3: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude mraku ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách naměří jenom 13 až 17 stupňů. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 285 u Lázní Velichovky směrem na Jaroměř srazilo osobní auto vozíčkáře. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s možným zdržením. A v Revoluční ulici v Černožicích je dopravní nehoda, teď tam auta odtahují, tak tam počítejte s komplikacemi i se zdržením. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Vyndej světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Právě v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje, jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda Volšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Pojďte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt.

0: jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím? Že duch oné velmošky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babiho léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babi léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, když jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babiho léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babi léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvána vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky ním jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysi.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a z toho 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmeril, že
1: no, ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babi léto.
7: Ale přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: Čtyři Češky, tak jsme rádi, že se sejde mnou.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslí si, že si tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha, to bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov. Благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomились.
1: Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně ji to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastnila v ansamble.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tolka na hranici Charkovské i Doněcké oblasti. Já blagodárna.
1: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sebou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, Peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
9: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí leto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexander Zpěvák.
10: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
9: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
10: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
9: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky?
10: To nevím. To jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
9: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
10: Tak můžem to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě máj.
9: Od vás zelená?
10: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražský hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videa s tobou úplně vymýšlel.
6: Takže
5: ano.
6: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
5: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
5: Podívej, já si to
6: jenom
5: taky...
6: to ne.
7: No. A nebo klidně duete.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena... jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: ne, celá vůbec, ale bylo tvojí... tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě

0: holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš, a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách.

0: rozhlas.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
2: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
2: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka je ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
3: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
4: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
2: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
2: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andralem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
2: Děkuju, že jste připomněla mistra Andraleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
2: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pak když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
6: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: si
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Já tady byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly a děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
2: Špagety s bazalkovým pestem.
3: Tamhle už je, vaše kolegyně míchají. Pronikává.
2: Ano.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
2: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
4: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
5: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
0: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
6: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší, než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
0: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barrandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se.
3: Já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: víš,
2: krámy,
3: co oblibou
2: také,
3: říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti

0: Mi pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prolétají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startující se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako, troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
5: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
6: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny.
0: Sport.
2: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomaleji až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
8: Nekecat a líbat!
9: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
8: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
9: No tak,
7: ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
10: No, kde bych jako měla začít?
7: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
8: Pak?
7: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
8: Sňaš legraci bez hudby!
7: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kompletů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu týct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen volí blue jeansy. Blue jeansy. No.
5: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměla?
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
7: Kde je Julie?
8: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
7: No, učil to, jasný.
8: A umíš to?
7: Co?
8: Umíš to?
7: Co?
8: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
7: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
8: Prosím tě.
7: Jo.
8: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
7: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
8: dobře,
7: jde.
8: Dobře, dobře,
7: tak se chlapče vraň, to mě jde.
8: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
7: Já.
8: Ono to bude hezky navazovat,
7: já,
8: jo,
7: to je, to je ono.
8: S příchodem, přijď mě.
7: Příchodem.
8: Přijď mi.
7: Ten mám dobrý příchod.
8: Přijď mi.
7: Nazdar, Julie!
8: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
7: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
8: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
7: 4 mám retardéry.
8: No tak...
7: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
8: To je zatím jeden.
7: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
8: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
8: No dobře.
9: Karle, co?
8: No.
9: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
7: To jsou mi věci, ne takhle.
8: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
9: No, jasně.
8: Jo?
9: Jo, ale mám text. Tady.
7: Tak.
9: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
8: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
9: Tohle vážně musím líbat.
7: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
9: Co neprskáš? Co prská?
7: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
8: Klid, hlavně.
9: A to nechám!
8: Klid.
7: Herci!
8: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát, jo?
9: Pojďte,
8: jdi si lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
7: Shakespeare, kdo to viděl?
9: Lehni!
7: Tohle.
8: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
9: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
7: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16-letá, je?
8: Prosím vás, klid, prosím vás.
9: Dobře,
8: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
9: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
7: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
8: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
7: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
8: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
7: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
8: Ty jsi měl včera narozeniny?
7: Ano, narozeniny jsem měl.
8: To ani nevím. A kolik ti bylo?
7: No to já nevím, ale
9: mě nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
7: Ano.
8: Ne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době

0: kolenem. Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
1: Sedně, Bože. Je dobrý. Teď mám flašku mistrovy svězdy 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
2: Ne.
1: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
2: Napij
1: se. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
2: Ne.
1: Stydíš se poprvé?
2: Ne, po druhý.
1: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
2: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
3: a teď já. Ona Alžběta.
2: V životě opravdu já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo, když tak nějak zvednout, ale něco, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jde do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnadit nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
3: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
2: Já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála

0: ale i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
1: Moří

0: někdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, no to byl vůbec nic. Vcarování, milívání, zudělání, jste na všecku krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabral to teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: Já mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co jsem Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že o hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tak v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mi dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalýho volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla si vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě, pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale jako nemůžu.
6: A je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
6: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále,

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako, co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašské království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého
2: na furt. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To pořád dobře.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsa, ať si sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co mudrcové
1: říkali. To bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, a bylo
2: se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že
2: jo? I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
1: Vidíš.
2: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Z něho bude.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle. To,
4: já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový buchtičky?
3: Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedať.
3: Ne.
4: Aj tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku?
4: Aha,
3: no, a tak tam jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem půjdu.
4: To je, děti, nebezpečné.
3: Na to by jim měl přeci vytáhnout.
4: To je, to je panice. To je. Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. Ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář počase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát, můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku. Tady je Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, teda velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne. Ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože a můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě sledat příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, potvor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no. Ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo?
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostudu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A ty normálně při vyšetření. No. Tak, a teď se ještě tam pochychtávali, jo? Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Kloska, to ne. Mm-hmm. A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prosím, jenom ne nahoře. Tak vidíte, no, někdo je vrchní, někdo má horní část, někdo spodní. Takže já si kapal vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška, můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: Jo, protože, no, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně.
2: Mě
0: tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A to je důležité.
2: Opravdu byla. Jako,
0: to je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: A musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to vzali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo a doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a někdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let... A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé. Noční

0: že k paní Lidce a k těm velkoprosím mám daleko, to mm-hmm. ano, i když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Mm-hmm. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
1: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
0: Určitě menší, protože ano. nemám problémy s páteří, mm-hmm. to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě k tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony prostě to nesnáším.
1: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
0: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
1: no,
0: jako
1: je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoc s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
0: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí ktížily. Vyloženě ona měla o nějaký 3 čísla větší velikost.
1: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
0: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo, dvojka to je takový průměr.
1: Ano.
0: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
1: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
0: A to je prsata.
1: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
0: A vlastně,
1: dejme tomu, před pár lety možná, třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
0: 37C to vůbec? Jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
1: Ale to já už vůbec jako ne, ale taky...
0: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
1: Moc děkuju za zavolání. Díky.
0: Krásně, já moc vás zdravím.
1: Taky. Dobrou noc, díky.
0: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, pro radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zírková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tady zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach
0: jako... Cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to co se zastavme, jaké babské typy, nebo co, čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroch, no, že to vytahuje ten zánět. Tak to myslím, že bylo tak jako k užitku. No.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence?
0: Ne. Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si teda moji mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat, no, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: to je.
0: Je
1: pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, protože jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i může snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím, rakoviny prsu, to jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský, povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že
1: ne.
0: Věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák, ale ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Tak to dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítána.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No. Tak budu 2 měsíce možná jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, ten holku zašátkovaná po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí, co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a Tatra válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, silnější stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestalo okénko a 3x jsem mu zopakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní v civilu, v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stála okénko. Začala na něho, abych se nespeřil, 3 jazykama. Východňářský, maďarský.
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, kromě jiného byla ještě zrzavý, spadla a ty má nadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlobily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, vědě, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, průmyslovačka byla, domlátit jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prasazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě dozad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo, a ona suše odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá, ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně je má jaká?
1: No, ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně, nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, dopa by se s tím tahal. A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, příspěvek. Řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, to teď jsem to říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného.
0: Je fakt, že já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, ona je šikovná.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju, děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno a tak. Dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3:30, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do druhé hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky. Případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Plouchnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušový.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
2: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
7: Sama voda, přihořívá.
5: Nejradši mám takový, co na nose, prsenky.
8: No co? Vem si pod prsenku.
9: No jsem v práci, ne? To víš, ty bys si to dovolit nemohla, za to bys musela došla.
8: No pojďte rozepnout ten zip.
2: Přejete si.
6: Bože, takový vlahý večer.
10: Chtěla bych nějaký milostný román.
2: Prožít nebo přečíst.
6: Jsem daná.
2: Trochu masochistka, že?
11: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
12: Všim.
11: Téska modely.
2: Zasni. Něco tak zrušující jsem. Už lidi to nezažil. Mě stěla to nic.
10: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senzační.
13: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
14: Pojď. A že si tomu stoupne.
15: Come la signora. Così.
16: Jo, così. Asi tam.
13: Velebrosti.

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hinek z Vysočiny.
0: Hinku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl křížku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně ale spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste si vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm. Určitě.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Já jako upravuji jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím. Halo?
0: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vás poslouchám. To já nevím, odkud pokázat Teogare, já přesvědka z Valašska, která se narodila v Karolince, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vidoviče. No a to jsem prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, moje dcerko, děs, vidíš, jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, aniž bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tak ti nevím, jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy tlustě nemůže. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a sloky oči. To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mě říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
0: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což je na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením ho posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla,

0: jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někdy se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vstažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dolíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy. No, tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa poženaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s většími prsy. Mm-hmm. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha cece. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubyly prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méněcenná prostě. Vadilo.
0: Jiná,
2: to,
0: jakože, jiná, na odstřel, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo...
2: No tak maminka jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka jako.
0: A co jste říkala?

0: A třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
1: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
1: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
1: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
1: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano, myšleno tím, ano, pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit, jak bolí prsa?
1: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu, řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení nebo svrchní oblečení?
1: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
1: Ano,
0: protože
1: ano,
0: znám spoustu.
1: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda, že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
1: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Mm-hmm. Tak mě to odstranili, už je to 16 roku. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vycpává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Opravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama
1: no,
0: tu bulku?
1: Zasáhlo, no, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktoři, že je to malý a v začátku se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: Ale musíš jít a zavčas.
0: Takže to. Takhle to dopadlo aspoň tedy v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců, už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. No teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla teď na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Než...
0: Vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život?
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Ale já mám dvě dcery a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. A mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to dostane, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstraní ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jednou jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je ta má jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1,5 litra. a odchálené vína. To my jsme vinaři jako spolu, takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. Hmm. On to dělá tolik let dlouho to urologii a on je opravdu, řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít hodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou, jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem vlastně po Děbradech v celý květen, tak. Takže jsem si tak jako užívala. To, no, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano, ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaké lemply nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgině ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a nestrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem tím u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili výchozí závěr byl buď operace a nebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let. Možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest. Nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De facto je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků. No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím, pak nikam nechodím, jenom doma jsem. Ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám i ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak, tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje, takže to je všechno možné, ale já poslouchám, a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju, děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželstvím mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim žila, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípku. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
1: Všechny posluchače taky. Dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Štamgast, taky štamgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na kláně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděl.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než který jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo?
3: Ještě,
4: já myslím, že to dáme docela dohromady.
5: Jo,
4: pojďte.
5: Tam dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak to já, copak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to. No.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a podle ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká,
8: ty, já tě hrozně chcu.
7: A ona co říká? Já jsem mi to přeložil, a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít.
8: A říká, ne, já jich chci, hrozně jich chci.
7: Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal na Hence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do Městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je

0: A já si nic nepamatuju.
1: No jak jsi ty kreténe, kreten?
0: Kdo je u tebe kreten, ty?
1: No, tak já nevím.
0: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
1: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
0: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
1: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
0: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
1: Hele.
0: No výborně, no, dobře, no tak.
1: Ty vole, to byla
0: dobře,
1: pecka,
0: nemusíš, dobře, tak.
1: My jsme se znova narodili, chápeš to?
0: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
1: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
0: Co?
1: Slivovice. Tak si dej, když jsi
0: no,
1: v šoku
0: si
1: ještě.
0: To víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
1: Mandy, čili parkování.
0: Ježiš, ale to je dobrá, čeče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
1: Z Moravy.
0: Kuně, od nás?
1: Aha.
0: Aha, výborná, ježiš, ta výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
1: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
0: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
1: Ne, ve službě nechlastám.
0: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
1: Čistý jak lilium.
0: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
1: Co, jak si to...
0: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
1: Zase pokutu.
0: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
1: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
0: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
1: Tak.
0: Co počítáš zase?
1: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
0: No jo, to víš, že jo.
1: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
0: Jako myslíš?
1: No, jako ty by nemohl.
0: Kolik za ní dáš?
1: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
0: No tak, pojď, tak třeba za 5.
1: Co za 5?
0: No za 5 táců.
1: Co za 2?
0: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
1: Dobře, tak za 2.
0: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
1: Dobře.
0: Hele, zbroják chceš?
1: Zbrojní průkaz,
0: jo?
1: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
0: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
1: Tyhle konečné jméno.
0: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
1: Já myslel hned na fleku.
0: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
1: Mailem,
0: no. Víš, co to je mail?
1: Adres, ne, nevím, nějaká
0: no.
1: Nemoc blbá.
0: No, blbá nemoc. No.
1: Češ je dobrý, ale.
0: Dobrý, jo?
1: To je výborný.
0: Jo.
1: Fakt jsem hodně spokojený.
0: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
1: Už moc peněz nemám, čověče.
0: No,
1: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
0: No.
1: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
0: co?
1: Je tady.
0: Co
1: já ves na klíně Zemlbábu.
0: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
1: To není normální Zemlbába.
0: Co?
1: To je s trávou.
0: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
1: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
0: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
1: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
0: No.
1: Růžový kamiony.
0: Co? To je kapky zase?
1: Ne, díky.
0: To je dobrá čeče.
1: Jen si ne.
0: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
1: Klidně.
0: Můžu něco říct?
1: Ne, pojď do toho.
0: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
1: Ten váš, jo?
0: Ten váš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
1: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
0: To je dobrá, nejsi jaký. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
1: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
0: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
0: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
7: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
8: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
8: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
8: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
8: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
8: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
8: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
8: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
8: Uh-huh.
3: A kde?
8: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
8: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
8: no.
3: No tak, aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
8: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
8: Ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbávu.
7: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
7: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
7: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
8: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
8: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
9: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
10: Jak už to takhle vyhlašují, tak to jsou v koncích.
11: A proč by byli v koncích?
10: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
11: Ztratit se můžete raz, dva.
10: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
11: No třeba půjdete na houby.
9: 26.
11: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
10: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
8: Ale no tak, dědo.
12: Náš dědo je pěkně ostrej.
11: A proč hovadinku?
10: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
11: Sedláčka, dědo, sedláčka.
10: A já říkám chalupníčka pořád.
13: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý k tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
10: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
14: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte cíprout!
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
1: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
1: Jo, zapíchnutej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, když o tom psali v novinách.
15: Černý kronice.
12: No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
1: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říká?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1948.
6: Založení univerzity.
0: No vidíš.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bez lim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké sluné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánoci, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě. Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
3: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no. Leono, cože se vyspíte?
2: Počkej,
3: já to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postel jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát si knihtu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti... No tak, vem si. Já si musím chtít.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
2: Říkat takový kraviny.
3: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.